Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly dvě hodiny.

0: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pomoc pro péči o děti s psychickými potížemi. Fakultní nemocnice Olomouc oznámila, že získala od soukromého dárce téměř 200 000 korun na podporu péče o děti s duševními problémy. Peníze poslouží oddělení klinické psychologie k nákupu terapeutických pomůcek.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu. A můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení čtyřdenní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické Dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské pustevny. Doplníme, že cyklistickou Czech Tour budou jako vždy provázet dopravní omezení v trase jednotlivých etap. Jak píše Report.cz, půjde o klouzavé uzavírky, které na bodech trasy potrvají cirka půl hodiny.
1: Sport.
0: Vytouženou posilu do levé obrany možná získá fotbalová Sigma Olomouc. Jak píše deník, na pozici levého beka Sigmu už od zimy tlačí bota a nejspíš na post zamíří 24-letý Švéd Anton Ekerot. Uvidíme, zda přestup vyjde.
1: Počasí.
2: Počasí na Moravě v pátek velmi příjemné. Počítáme s polojasnou oblohou a s teplotami okolo 25 stupňů Celsia ve stínu a taky se slabým větrem. A co víkend? V sobotu nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Neděle bude o něco teplejší a denní maxima vystoupají ve stínu na 33.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, kdykoliv umíte vykouzlit pohodovou atmosféru, býci, dopřejte si co nejvíc kulturních zážitků. Blíženci, nezapomeňte, že život není jenom práce. Raci, vaše nápady budou velmi kreativní, lvi, jděte za tím, po čem toužíte. Pany, víc se usmívejte, vaše okolí to ocení. Váhy, máte srdce na dlani a světový mír chcete pro všechny. Štíři, vy se určitě nenecháte opít rohlíkem. Střelci, občas na sebe máte přehnaně vysoké nároky. Kozorozi, snažte se nic nepokazit. Vodnáři, zatněte zuby a pak vydržíte téměř nemožné. A co my ryby? Ve společnosti se rozhodně budeme cítit jako ryba ve vodě.

0: Mám tu jednu známou, která přijela z velký dálky, složila skvělej song a já bych byl rád, kdyby vám ho zaspíval. Zaspíváme ten tvůj song, jo? Udělal jsem aranže, možná ne tak dobrý, ale třeba to nějak.
1: Ne, to fakt nejde.
0: To víš,
1: ne, čeku, prostě, že to není sranda.
0: Hele, musíš mi jenom věřit.

Máš pocit, že to přehnal s pitím? Tak to o něm nic nevíš. Ale něco ti povím. Ještě nikdy nevzdal žádný.

0: Videl som ťa na YouTube. V tom klipu s tou holkou. Miel som z toho radosť, byl z toho. Zase ty.
1: Pořád se ti líbí můj frňák?
2: Miluji ho,
1: ale fakt, tam strašně čím.
2: Podle mě by měl ještě víc.

0: A co Charlie?
1: Charlie je sladký, ale pořád jen leží takhle u dveří. Čeká na pánička. Oba na tebe čekáme.
0: Ještě 3 týdny.
1: A pak se nám vrátíš, že jo?
0: Omlouvám se za ty grny. Omlouvám se.
1: Nemohl jsi za to, je to nemoc.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
2: A tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako blázen. Ale taky je to tvrdá věda, je to pohled do minulosti, do budoucnosti, je to vlastně úplně všechno, co máme.
1: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval, řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete?
2: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, když nějakou měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
1: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
2: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady nahané asi 80-85% slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin a 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když bude mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takový obrácený srpeček.
1: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
2: No, disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste utečka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď toto svářické sklo, jak jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. No a pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce. To se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
1: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
2: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se slítnou lidi z celého světa.
1: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem, tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace, naslyšenou.
2: Naslyšenou, moc krát, díky.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.
3: Rádio Haná potřebuju k životu, protože mě zpříjemňují život s pěknou hudbou a zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
4: Rádio Haná poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
5: Rádio Haná potřebuju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
6: Potřebuju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslouchala dobrou hudbu.
0: Vaše věrné rádio. Rádio Haná.
7: Tady to žije.

0: počasí.
1: Počasí na Moravě v pátek velmi příjemné. Počítáme s polojasnou oblohou a s teplotami okolo 25 stupňů Celsia ve stínu a taky se slabým větrem. A co víkend? V sobotu nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia. Neděle bude o něco teplejší a denní maxima vystoupají ve stínu na 33.
0: Vaše letní rádio.

0: hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, kdykoliv umíte vykouzlit pohodovou atmosféru, býci, dopřejte si co nejvíc kulturních zážitků. Blíženci, nezapomeňte, že život není jenom práce. Raci, vaše nápady budou velmi kreativní. Lvi, jděte za tím, po čem toužíte. Pany, víc se usmívejte, vaše okolí to ocení. Váhy, máte srdce na dlani a světový mír chcete pro všechny. Štíři, vy se určitě nenecháte opít rohlíkem. Střelci, občas na sebe máte přehnaně vysoké nároky. Kozorozi, snažte se nic nepokazit. Vodnáři, zatněte zuby a pak vydržíte téměř nemožné. A co my ryby? Ve společnosti se rozhodně budeme cítit jako ryba ve vodě.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival.

0: nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
1: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
2: Rádio Hana.
3: Přejeme pátek na jedničku.
2: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
1: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
2: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
0: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
1: Vyhrála jsem těstoviny.
3: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
0: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
1: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
2: Pojedu do Bergama.
1: Všichni si užijte léto.
0: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
1: Ať je italské léto nahané.

0: Johana. Poslouchejte.
1: To byly velký originálky tady tohle.
0: Vzpomínejte.
2: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
0: Bavte se.
3: Dcera strašně tamagoči chtěla.
0: A tipujte jeden konkrétní rok.
4: Na ty si vzpomínám moc dobře.
0: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Haná.
4: Na to nezapomenu.
0: Rádio Haná.
5: Hraní topka.

0: Topku Rádia Haná. Je 5 hodin 57 minut. Další top melodie jsou na cestě.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Překvapí nás takhle se vstáváním Imagine Dragons. Snídaní nachystá kapela Kryšto. A třeba na ranní procházku se psem vyrazíme s naším ranním italským superhitem. Eros Ramazzotti, dneska ráno se bude soutěžit, ano. A ze všeho nejdřív nové zprávy pro vás, ať máte přehled o všem, co se kde šustne.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Pomoc pro péči o děti s psychickými potížemi. Fakultní nemocnice Olomouc oznámila, že získala od soukromého dárce téměř 200 000 korun na podporu péče o děti s duševními problémy. Peníze poslouží oddělení klinické psychologie k nákupu terapeutických pomůcek.
3: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Blíží se největší závod silniční cyklistiky v České republice. Prestižní Czech Tour 2026 odstartuje 13. srpna v Praze a postupně peloton cyklistů zavítá i tradičně do našeho regionu. A můžeme se těšit i na mezinárodní týmy. Vyvrcholení 4denní cyklistické túry bude na Moravě. Třetí etapa 15. srpna prověří cyklisty horským dojezdem na ikonické dlouhé stráně na Šumpersku a poslední etapa 16. srpna vyrazí z Kroměříže na Beskydské pustevny. Doplníme, že cyklistickou Czech Tour budou jako vždy provázet dopravní omezení v trase jednotlivých etap. Jak píše Report.cz, půjde o klouzavé uzavírky, které na bodech trasy potrvají cirka půl hodiny.
2: Sport.
4: Vytouženou posilu do levé obrany možná získá fotbalová Sigma Olomouc. Jak píše deník, na pozici levého beka Sigmu už od zimy tlačí bota a nejspíš na post zamíří 24-letý Švéd Anton Ekerot. Uvidíme, zda přestup vyjde.
2: Počasí.

0: větrem. A co víkend? V sobotu nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů Celsia, neděle bude o něco teplejší a denní maxima vystoupají ve stínu na 33.
1: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Chystáte se na dovolenou autem z půjčovny nebo třeba od rodiny? Ještě než hodíte zavazadla do kufru, raději si omrkněte jednu nenápadnou věc – dálniční známku. Málo kdo totiž ví, že za její platnost ručí vždycky ten, kdo sedí za volantem, ne majitel auta. A chybějící známka dokáže výlet zbytečně prodražit až o 20 000 korun. Stačí přitom pár vteřin, SPZ-ku si prostě zkontrolujeme na webu edálnice.cz a můžeme vyrazit s čistou hlavou. Pohodovou a ničím nerušenou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Také s formací Real Life pro vás v 6 hodin 7 minut na rádiu Hana. V létě hrajeme nejlepší mega hity pod sluncem. A osobně se potkáváme během prázdnin na super akcích. Ty další jsou před námi. Teď o víkendu hned vedle Olomouce hody ve Štěpánově, také svatovavřinecké hody v Přerově s Olympikem i Jarmarkem. Bude také festiák v Litovli v sobotu s No Name nebo s Katkou Marí Tichou. A se Sigmou Olomouc fotbalisty pojedeme do Brna, protože artistů o první tři ligové body za výhru Hanáci zabojují v neděli od 20 hodin. Ano, těšíme se na víkend i na dnešní den strávený bok po boku. V pátek 7. srpna vám hraje Rádio Haná za chvilku pohled do kalendáře. Víte, kdo dnes slaví svátek a proč právě v pátek vzpomínáme i na kultovní Akta X? Pokud ne, poslouchejte dál.
1: Ranní topka Rádia Haná a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9. Ty letíš, já...

0: Pátek ráno stačí naladit a rázem se ocitnete ve světě pohody praktických informací. No a té nejlepší nálady, vítáme vás v prvním srpnovém pátku. Má být většinou slunečný s teplotami do 29 stupňů Celsia. Dnešní i víkendové počasí podrobně přiblížíme ještě před 6:30. A teď ve 6:45 na Rádiu Hanách chceme vědět, kdo anebo co je dnes v kalendáři.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Je pátek 7. srpna a svátek slaví každá Lada Pšenej. A co dnešní narozeninoví oslavenci? Mezi nimi finalista první řady české superstar Samer Issa nebo agent Mulder z Akta X, americký herec David Duchovny.
2: Mulder, co to znamená?
3: To není jenom ten.
0: A dnes se vzpomínáme také na herce a baviče Mojmíra Maďeriče. Taky by měl narozeniny, byl ročník 1955 a navždy v našich srdcích zůstane i jako božský Lumír z Dívčí války.
4: Ale těch knížkovi bylo dneska trochu moc. Knížek do hluční z vlky druží.
0: Ať dnešek stojí za to, je pátek 7. srpna.
1: Rádio Haná, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po 9. Jedině na Rádiu Haná.
5: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Rádio Haná, Skyrock i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
5: pro váš lepší hudební výběr.
1: Stáhněte si aplikaci Rádio Haná do telefonu,
5: Google Play a Apple Store.
1: Stahujte,
5: poslouchejte,
1: užívejte.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
9: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
10: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u Kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
11: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
12: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
13: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
14: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
15: Rádio Haná.
16: Nejlepší hudební výběr.
15: Nejlepší hudební výběr.

Ranní hity se střídají na Rádiu Haná, kde děláme vše pro to, abyste věděli o všem důležitém, například také o částečném zatmění slunce, které proběhne příští týden, jak bude výrazné, pomocí čeho ho bezpečně sledovat a hlavně kdy a taky v kolik hodin. I na to s naším ranním hostem na vlnách Rádia Haná.

0: 29. A pokud se ptáte, jaké budou teploty během víkendu, tak vesměs podobné jako dneska, po oba dny opět 26 až 29, a jak v sobotu, tak v neděli jasno anebo polojasno. Přejeme dobré ráno i za volanty, za minutu půl sedmé.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomoucka, také z Mohelnice pro vás právě teď. Silničáři dál makají na výjezdu z Olomouce na Přerov u Grigova. Jezdíme provizorně dvěma pruhy. Hotovo má být oficiálně příští týden v pondělí. A policejní hlídky teď slídí nedaleko Olomouce ve Skrbení na ulici Josefa Fialy a taky na výjezdu z Mohelnice na Moravskou Třebovou za Molkou. Na každém ranním kilometru jsme s vámi. Šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana.

0: Tohle je Anaka, pro vás už za chvilku Mika nebo Belinda Carlisle. Hrajeme do ranních autobusů, nastupujeme s vámi do tramvají, s taxikáři vyzvedáváme další pasažéry, z kurýry nakládáme zásilky k rozvezení zákazníkům. Ano, v pátek ráno je to na Moravě zase frkot a přesně takhle to máme rádi. Jsme tady pro vás 6 hodin a 37 minut s dnešním top tématem ranní topky Rádia Haná na Facebooku. Přemýšlíme, co bychom chtěli znovu prožít, kdyby šel čas přetočit zpátky. Více už za chvilku napište i vy a teď se s námi připravte na těch beroucí astronomické divadlo. Víte, jaké představení připravují Slunce a Měsíc příští týden?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
0: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
2: A tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako blázen. Ale taky je to tvrdá věda, je to pohled do minulosti, do budoucnosti, je to vlastně úplně všechno, co máme.
0: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval, řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete?
2: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, klidně jako měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
0: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
2: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady na Hané asi 80-85% slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin a 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když budeme mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takový obrácený srpeček.
0: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
2: No, disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste u tyčka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď toto svářické sklo, jak jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. No a pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce. To se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
0: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
2: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se stýtnou lidi z celého světa.
0: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem, tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace, naslyšenou.
2: Naslyšenou, moc krát, díky.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz
7: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
8: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
9: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více infa naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
8: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
10: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
1: Radio Hana.
11: Nejlepší hudební výběr.

Probudit, naladit rádio Hana a usmát se, to jsou top 3 činnosti, které nic nestojí, zvládne je naprosto každý a 100% vylepší nový den, který má být na Moravě jasný nebo polojasný s teplotami do 29 stupňů Celsia. A tady žádná úborná vedra, prostě léto, tak akorát. Bude to super den, uvidíte. Teď je 6 hodin 50 minut, už nás sledujete na Facebooku rádia Hana, dejte nám like a pravidelně vysílejte s námi. Dneska se vás na Facebooku ptáme, kdybyste mohli vrátit čas, jakou část svého života byste chtěli prožít znovu. David by se vrátil o nějakých 15 let zpátky do časů hospodského života bez starostí. Míša by se vrátila do dětství za tatínkem. To stejné gita, prázdniny v dětství, u babičky, u dědy, vůně sena, koně, taky řeka a kolo. A Anička, ta by se vrátila na střední školu. A co vy? Představte si, že máte stroj času a že se můžete vrátit do jakékoliv doby, kterou jste prožili. Kam to bude?

0: 90-kový přátelé, I'll be there for you a kapela Rembrandts, nejlepší hudební masáž vašich ušních pupínků, to je Rádio Haná v 6 hodin 56 minut. Hezké ráno, po 7 hodině spolu budeme v letním servisu hledat nejdražší plavky na světě. To bude velká výzva, těšíme se na pokračování italského léta, taky na horoskopy a hlavně na...
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Benzina Buna. Do našeho ranního týmu se zapojí Eva Farná a Miraj. A když už jsme zmínili italské léto Rádia Haná, tak se také logicky ptáte, a jaký je dnešní ranní soutěžní hit? Je to tento, Eros Ramazzotti. Zprávy dřív než ostatní, pro vás právě teď a Tomáš Gottwald.
3: Bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Haná.
4: A už tu máme pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je pátek 7. srpna. U Olomouce se dál můžeme v pohodě koupat v přírodě. Štěrkopísková jezera Poděbrady si udržují prvotřídní čistotu vody. Hygienici to zjistili z odběrů vody, ta je na Poděbradech u Olomouce bezpečná k rekreaci. Méně příznivá situace je na Plumlovské přehradě na Prostějovsku, kde se jakost vody zhoršila na 3. stupeň z 5. Hygienici tu ze vzorku zaznamenali zvýšené riziko zdravotních potíží a lidem po koupání v přehradě doporučují sprchu.
3: Místní rádio, místní zprávy.
4: Slavná umělecká díla vytvořená z květin. Takovou zajímavost představí tradiční výstava Floria léto na výstavišti v Kroměříži. Z květin jsou tu stvárněné obrazy známých malířů. Výstava začíná dnes a trvá do neděle. Rekordní počet malých sokolů v Jeseníkách. Letos vyletělo z hnízdišť nejvíc těchto dravců v novodobé historii. 22 párů tu vyvedlo 46 mláďat, o 7 víc než loni. Za 25 let sledování jeseničtí sokoly vyvedly už celkem 500 mláďat.
3: Sport.
4: Jak se dařilo českým klubům ve 3. předkole fotbalových evropských pohárů? Včera hráli 2. Hradec Králové vyzval v evropské lize doma Bešiktaš Istanbul, ale padl 0-1. Hrál taky Jablonec v konferenční lize a porazil doma Rigu 2-0. Odvety týmy hrají příští týden.

0: počasí. Víme, jak bude ráno a dopoledne na naší Moravě větší oblačnost, přes den pak jasno anebo polojasno, teploty 26 až 29. A co o víkendu? Teploty vesměs podobné jako dneska. Po oba dny opět 26 až 29 a jak v sobotu, tak v neděli jasno anebo polojasno. Co jsme se tedy právě dozvěděli? Že ode dneška až do neděle bude slunečno a žádné mega velké vedro. Teploty v pohodě, lehce pod 30. Blesková doprava z Olomoucka, také z Mohelenice pro vás právě teď. Silničáři dál makají na výjezdu z Olomouce na Přerov u Grigova. Jezdíme provizorně dvěma pruhy. Hotovo má být oficiálně příští týden v pondělí. A policejní hlídky teď slídí nedaleko Olomouce ve Skrbeni na ulici Josefa Fialy a taky na výjezdu z Mohelenice na Moravskou Třebovou za Molkou. Na každém ranním kilometru jsme s vámi. Šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: strhující proud vaší oblíbené muziky, to je Rádio Hná v pátek ráno 7. srpna, kdy svátek slaví Lady, všechno nejlepší. Je 7 hodin, 6 minut, za chvíli horoskopy s Kvítkem. No a musíme přiznat, že my tady ve studiu Rádia Hná nezavřeme pusu, i když máme vypnutý mikrofon, i když vy to neslyšíte. A je to možná trošku škoda, že to neslyšíte. My jsme s kolegy teď taky řešili, kdo má jak drahé plavky, když je tady ta letní koupací sezóna a kdo si najednou pronesl, hele, a kolik stojí podle vás nejdražší plavky na světě? A tak jsme se na sebe všichni podívali a začali jsme pátrat. Prohledáváme weby, zajímavosti, rekordy a vypadá to, že bychom mohli mít vítěze, ale moc teda tomu nechceme věřit, co se píše na internetu, ale fakt se tady všude uvádí, že to je pravda. Více v letním servisu Rádia Hana už po půl osmé najdeme spolu nejdražší plavky na světě a tak se zasoutěžíme v italském létě.
1: Italské léto na Hané.
0: Každé ráno pro vás vybíráme italské superhity, více či méně známé, za všechno ručíme, rozdáváme atraktivní ceny. A co vy? Důležité je, jestli u sebe právě teď máte telefon, buď pevnou nebo mobil, je to úplně jedno. Je důležité, abyste se právě teď dovolali do Rádia Hana, vyhrajete balík pravé italské kávy a budete ve hře také o pobyt v italském historickém městě Bergamo. Ano, soutěžíme právě teď. Dnešním ranním průvodcem italského léta na Rádiu Hana je Eros Ramazzotti, jeho extrémně silný a hluboký text. On Eros zpívá něco ve stylu, kdyby stačila jedna krátká písnička, která by přinesla lásku, pomoc nebo mír do celého světa, tak bych ji zpíval pořád a pořád dokola. Jenomže takhle to úplně nefunguje, že? Tohle je hymna všech snílků, kteří věří, že jednou se budeme mít ještě lépe než teď. Pro lepší svět, i pro lepší ráno a hlavně pro balík pravé italské kávy od Rádia Hana pro vás zdarma. Máte ranní chuť? Tak volejte. Sebastase una canzone.
2: Rádio Hana, soutěž. Volejte studio 585 22

0: 7 hodin 12 minut z Rádia Hana v italském létě v pátek ráno pro vás Eros Ramazzotti, s ním taky Radka z Mariánského údolí. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak co, jak se vám líbí tahle skladba, co? Takováhle romantika, Sebasta se una canzone v připátku.
1: No krásná.
0: Pojďte si zkusit zaspívat, pojďte. Jedno, jo, připravte se. Zkuste nejdřív sama. Sebasta se na una canzone. La la la la. A teďka vy, jo, pojďte pořádně na hlas. 3, 2, 1. Sebasta se na una canzone. Takhle. Nevím, jestli by úplně nás třeba přijali na konzervatoř, co hudební.
1: No to určitě.
0: Ale, ne. Ne, takhle, ale pozor. Eros se taky nepřijali. On chtěl studovat hudbu. No. A to si nevymýšlím. Eros Ramazzotti chtěl studovat hudbu na konzervatoři, ale ho nepřijali. A stejně se proslavil po celém světě, takže Radko, to, že třeba teďka nám to nelodilo, vůbec nevadí. Za 10 let do nás může běgat celá planeta.
1: No to možná, no.
0: No, a na co máte třeba vy talent?
1: Talent?
0: No, tak co vám
1: třeba, jde? Třeba hrozně ráda, já mám zahrádku, tak na zahrádku.
0: A na zahrádce na třeba takhle v Mariánském údolí na zahrádce, takhle začátkem srpna. Co se teďka dělá na zahrádce? Tam se teďka může odpočívat, nebo se už
1: odpočívat,
0: jako...
1: Odpočívat, sklízí se rajčata, okurky, papriky.
0: Kamarád říká, že okurků a rajčat se mu opravdu hodně urodilo na zahrádce. Co vám?
1: Jo, taky.
0: Tak Radko z Mariánského údolí, máte talent na zahrádku a máte i talent na to vyhrávat.
2: Italské léto na Hané.
0: Od italského léta Rádia Haná právě teď vyhráváte balík pravé italské kávy a k tomu máte i vstupenku do velkého slosování o luxusní pobyt v Bergamu, který rozdáme na konci prázdnin.
1: Jo, díky.
0: Radko, my děkujeme, že patříte do rodiny našich spokojených posluchačů, moc si toho vážíme, přejeme skvostný pátek a hezký víkend, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
2: Nastartujte ráno s prémiovou italskou kávou Ravazio. Tahle rodinná pražírna z Bergama s tradicí od roku 1940 nově otevřela e-shop pro koncové zákazníky. Chcete balíček plný intenzivního aroma domů do kuchyně? Jděte na ravaziocafe.cz, zaregistrujte se, vyzvedněte si kód Jedu do Bergama, volejte studio a hrajte s námi o dnešní balíček i o velký zájezd. Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a

0: Zuby se s námi v pátek ráno čistí také Eva Farná a kapela Miraj. 7 hodin 21 minuta, tohle byla jejich novinka, vzpomeneš si. A nás sluší vašim uším, a to není všechno, protože Avicii, Časný Hawks nebo Miley Cyrus, to jsou další perličky na náš společný hudební náhrdelník v pátek ráno už za chvilku. V dopravě Rády a Hana před 7:30 budeme následovat záchranáře k nehodě dvou osobáků na výjezdu z Černé Hory na Letovice, taky to sledujeme s vámi a pro vás, stejně jako horoskopy s Kvítkem. Marti, vítám tě.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, kdykoliv umíte vykouzlit pohodovou atmosféru, býci, dopřejte si co nejvíc kulturních zážitků. Blíženci, nezapomeňte, že život není jenom práce. Hradci, vaše nápady budou velmi kreativní. Lvi, jděte za tím, po čem toužíte. Pany, víc se usmívejte, vaše okolí to ocení. Váhy, máte srdce na dlani a světový mír chcete pro všechny. Štíři, vy se určitě nenecháte opít rohlíkem. Střelci, občas na sebe máte přehnaně vysoké nároky. Kozorozi, snažte se nic nepokazit. Vodnáři, zatněte zuby a pak vydržíte téměř nemožné. A co my ryby? Ve společnosti se rozhodně budeme cítit jako ryba ve vodě.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD

0: můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
9: Už tam budem?
10: Nech toho!
9: Naštěji už tam budem?
10: Přestaň!
5: To mě vedro!
11: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
12: Svatova Vřinecké hody ve Štěpánově jsou už tento víkend. Bohatý doprovodný program, stánky, pití i jídlo a skvělá atmosféra pro celou rodinu. V sobotu status quo tribute, rock

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
3: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Celta a Jana Kirchner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
4: Dobré ráno, nahané. Dobré ráno.

energie do žil, energie do uší. Přesně tohle jsme dneska potřebovali slyšet. Pátek ráno a víš, je to nice. 7.29, dobré ráno ze Silte. Rádio, zeslavte starosti.

dáváme ruce na volant. Doprava. Plesková doprava z Olomouce, ze Svitav i z Černé hory právě teď. Dobré páteční ráno. Ranní policejní hlídky v Olomouci u kempu Krásná Morava na Tomkově ulici hlídají také ve Zlíně na Perutkově nábřeží nebo ve Svitavách na ulici Průmyslová. A jak od nás víte, záchranáři teď zasahují u nehody dvou osobáků. Silný provoz je proto na výjezdu z Černé hory na Letovice. Rádio Hana.

0: do vašeho ranního pátečního života od rádia Hana Miley Cyrus v 7:37. Přátelé, víte o tom, že příští týden ve středu bude částečné zatmění slunce. S naším ranním hostem si o tom dneska samozřejmě povídáme, vyspovídáme ho také už po 8:30, tak doporučujeme poslouchat non-stop celou naši ranní topku rádia Hana. Za chvilku pro vás víkendové tipy na perfektní akce pro celou rodinu a teď chvilku po 8:30 si zahrajeme na milionáře. Ačkoliv, proč bychom si na ně jenom hráli, že jo?
1: Rádio Hana a letní servis.
0: Přijeme parádní léto. S kolegy chceme, abyste se u nás vždycky dozvěděli něco nového, praktického nebo zábavného. A s naším týmem jsme se bavili taky o tom, kdo má jak drahé plavky. A kdo si najednou pronesl tady u nás v rádiu, hele, a kolik stojí nejdražší plavky na světě? A to bylo něco pro nás. Začali jsme pátrat, prohledávat weby, zajímavosti, rekordy. No a pozor, zřejmě jsme našli vítěze. Tím by měly být diamantové bikiny návrhářky Susan Rosen z roku 2006. Z čeho ty bikiny byly vyrobené? Zapomeňte na polyester nebo elastan. Byly tam pouze diamanty zasazené do platiny, celkem přes 150 karátů. A ten největší diamant měl dokonce 51 karátů. Říkáte si, no, dobře, super. A tak kolik to stálo? Prozraďte. Cena údajně neuvěřitelných 30 milionů dolarů. Wow, no, asi na koupák tady na Moravě bychom si to nevzali. Jenom si představte tu davovou baneku, kdyby vám 2-3 diamanty uplavili do dětského bazénku v akvaparku v Olomouci, v Prostějově nebo ve Vyškově. No, každý by hned pomáhal hledat. Diamantové bikiny za 30 milionů dolarů. Ano, to je další letní zajímavost. Komu ji řeknete jako první?
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Hana.
2: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
3: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
9: Datart pořádá Maxi Výprodej.
10: Cože? Maxi Výprodej?
9: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
10: Tak to je další level.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
11: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Dobré ráno, nahané. Dobré ráno.

0: Jsme vaše letní rádio, 4 minuty po 7:45. Hrajeme největší megahity pod sluncem. Za chvilku třeba taky Headway, jeho What is Love. A osobně se potkáváme na super akcích. Teď o víkendu nedaleko Olomouce, hody ve Štěpánově. Svatovavřenecké hody budou v Přerově, také o víkendu s Olympiky i s Jarmarkem. Chystá se i festival v Litovli, teď v sobotu s No Name nebo s Katkou Marií Tichou, která mimochodem právě dospívala. A se Sigmou Olomouc pojedeme do Brna, protože Artisu o první 3 ligové body fotbalisté Sigmy zabojují teď v neděli od 20 hodin. Takže se těšíme jednak na víkend a hlavně taky na ten dnešní den strávený bok po boku. Je pátek 7. srpna, hraje vám Rádio Hana na dohled další nové zprávy i z moravských benzínek. A všem se nám hodí vědět, že benzín mírně zlevnil a nafta zdražila. Více už za chvilku. Dobré ráno.
1: Rádio Hana.
2: Víme, co se děje

0: Také zpíváte s námi. What is love, baby, don't hurt me. 7.55 rádio vašeho života i vašeho ranního nejlepšího kafe, to je Rádio Hana, balík pravé italské kávy. Si dneska ráno v italském létě Rádio Hana chvilku po 7. hodině vyhrála Radka z Mariánského údolí, vysílá dneska s námi. Radko, dobré ráno.
1: Čau, tady Radka z Mariánského údolí, dovolala jsem se do Rádia Hana.

0: další soutěžní hit italského léta. Pojďme si to říct, pozor.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Jmenuje se Come Mai.
3: Come Mai, Maki Sarai.
0: Jestli tohle bude hrát po 8 hodině, to vám zaručit nemůžu, ale 100%.

0: Tomáša Gottwalda a další zprávy, hej.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Neseme vám zprávy. Je pátek 7. srpna. Řidiči v Olomouci na vytížené Polské ulici to bude chtít víc trpělivosti. Dopravu tu nyní řídí kyvadlově semafory. Znovu se tu opravuje asfalt. Jde o reklamační opravu. Vozovka se tu po loňské rekonstrukci propadla. Jinak v ulicích Olomouce nezapomínejme na dodržování dopravních předpisů. Strážníci hlásí, že tu dnes hlídají povolenou rychlost, a to na dvou ulicích 1. máje a Keplerova. Vyzývají k bezpečné jízdě. A do třetice na silnice? Za kolik pak v Olomouckém kraji jezdí? Benzín od minulého týdne mírně zlevnil, nafta zdražila. Litr Naturalu 95 tu stojí o desetník méně, v průměru 42 korun 30 haléřů. A nafta v Olomouckém kraji zdražila o 80 haléřů na 44,80. Tragická událost v italských Alpách. Včera tam zemřela na túře 13-letá dívka z České republiky. Stalo se to u hory Cima di Valbona. Ve výšce asi 2600 metrů uklouzla na svahu a spadla z 90-metrového srázu. Podlehla zraněním, píše ČTK.
1: Sport.
3: Nečekaná medaile mladé české štafety. Česká smíšená běžecká štafeta na 4x400 metrů vybojovala na juniorském mistrovství světa stříbro. Kvarteto Mareš, Pišnotová, Marek a Bodková zaběhlo čas 3 minuty 18 sekund a 16 setin. A nestačilo jen na Spojené státy. Čtveřice zaběhla nejrychlejší evropský juniorský čas všech dob.
1: Počasí.
0: Také dnes a o víkendu během letní grilovačky pozor na komáry. Mimochodem, přemýšleli jste někdy nad tím, jak nás komár vůbec najde? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude. Ještě ráno a dopoledne na Moravě dnes větší oblačnost a přes den pak jasno anebo polojasno. Teploty 26 až 29. A co teploty o víkendu? Vesměs podobné jako dnes. Po oba dny opět 26 až 29 a v sobotu i v neděli má být většinou jasno anebo polojasno. A teď zpátky na začátek. Otázka zněla, jak si nás v létě najdou komáři. Podle oxidu uhličitého, který vydechujeme, a taky podle pachu a tepla naší pokožky. Tohle jste věděli?
4: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomouce ze Svitav i z Černé hory právě teď. Dobré páteční ráno. Ranní policejní hlídky v Olomouci u kempu Krásná Morava na Tomkově ulici hlídají také ve Zlíně na Perutkově nábřeží nebo ve Svitavách na ulici Průmyslová. A jak od nás víte, záchranáři teď zasahují u nehody dvou osobáků. Silný provoz je proto na výjezdu z Černé hory na Letovice.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
6: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Let's make tonight.

Jak chcete? Záleží, jestli máte radši One Republic nebo Ozone. 8 hodin, 3 minuty, hrajeme do ranních autobusů, nastupujeme s vámi do tramvají, s taxikáři vyzvedáváme další pasažéry. Z kurýry rozvážíme zásilky zákazníkům, v pátek ráno je to na Moravě opět frkot. Přesně takhle to máme rádi, jsme tady pro vás. 3 minuty po 8. S dnešním top tématem Rádia Hana na Facebooku přemýšlíme, co bychom chtěli znovu prožít, kdybychom měli stroj času a kdyby šel čas vrátit zpátky. Co byste chtěli prožít? Dvě více už do 7 minut na vaší letní Hané.

0: Probudit, naladit Rádio Hana a usmát se, to jsou top 3 činnosti, které nic nestojí, zvládne je naprosto každý a 100% vylepší nový den. Ten má být na Moravě, jak od nás víte, jasný anebo polojasný s teplotami mezi 26 a 29 stupni Celsia. Teď ještě z rána a dopoledne místy oblačno, ale ta oblačnost se má postupně protrhávat. Tak jsme si právě řekli, že dneska nebudou žádná umorná vedra. Mělo by být sluníčko, prostě léto tak akorát, tak já věřím, že nás dneska s Rádiem Hana čeká fantastický den. 8 hodin, 11 minut, už nás sledujete na Facebooku Rádia Hana. Dejte nám like, stejně jako my vám, pravidelně vysíláte s námi. Dneska se vás na Facebooku ptáme, kdybyste mohli vrátit čas. Jakou část svého života byste chtěli prožít znovu? Posluchač David by se vrátil nějakých 15 let zpátky do času hospodského života bez starostí. Míša píše, že by se vrátila do dětství za svým tatínkem. To stejné Gita a ráda by znovu prožila prázdniny v dětství u babičky, u dědy. Za sebe ráda cítila tu vůni sena, koní. Koupala by se v řece, vyrazila by na kolo. Anička by se vrátila na střední školu. A co třeba Michal ze Štěpánova, tak ten taky nabírá směr v dětství. Kdyby mohl léto, prázdniny a třeba taky jeho první 90-kové mejdany. Michale.
1: Že aby se kurňa zas jednou na chvilku vrátil do Oldřuvek nebo do Sobotína tam na tý mejdany a nebo na ten Vranov a poslechl si Radio Gaga, Radio Gugu. Vždycky ráno mazáku.
0: Taky zdravím do Štěpánova na vlnu 92.3 FM. Představte si, že máte stroj času a můžete se vrátit do jakékoliv doby. Co vyberete? Rádio.

0: webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Tak už máme 8 hodin a 19 minut. Dobré ráno, posloucháte Radio Hana. V pátek ráno si stačí naladit a rázem se ocitnete ve světě pohody, ve světě praktických informací a také největších hitů. My vás vítáme v prvním srpnovém pátku, který má být, ačkoliv to zatím třeba nad Olomoucí nemusí vypadat, protože nad Olomoucí máme většinou oblačno. No tak ten dnešek má být slunečný s teplotami do 29 stupňů Celsia. Dnešní i 100% víkendové počasí přiblížíme před půl devátou na vlnách Rádia Hana a teď v 8:20 chceme vědět, kdo a co je dnes v kalendáři.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je pátek 7. srpna a svátek slaví každá lada. Všenej, a co dnešní narozeninoví oslavenci? Mezi nimi finalista první řady české superstar Summer Issa nebo agent Mulder z Acta X, americký herec David Duchovny.
2: Mulder, co to znamená?
3: To není jenom ten.
0: Adrese vzpomínáme také na herce a baviče Mojmíra Maďariče. Taky by měl narozeniny, byl ročník 1955 a navždy v našich srdcích zůstane i jako božský Lumír z Dívčí války.
4: Ale těch kníslo by bylo dneska trochu moc.
5: Kníže, kdo hlučný, z vlky druží.
0: Ať dnešek stojí za to, je pátek 7. srpna.
1: Rádio Hana, kalendárium.
6: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
7: Každé všední dopoledne po deváté.
6: Jedině na Rádiu Hana.
8: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz

0: Poslouchejte, užívejte. Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jumpline, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert Vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
2: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více

0: 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
0: Tady je Rádio Hana.

Teď je přesně 8:30, ranní hity se střídají na rádiu Hana, my děláme všechno pro to, abyste vždycky věděli o všem důležitém, například také o částečném zatmění slunce, které proběhne příští týden ve středu. Jak bude výrazné, pomocí čeho ho bezpečně sledovat a hlavně v kolik hodin. I na to s naším ranním hostem na vlnách rádia Hana odpovíme už za pár minut. A teď otázka, co dneska, když jsme se bavili o tom sluníčku, o zatmění. Doprovodí nás dneska slunce nebo se schová za mraky? Ráno a

0: podobně jako dneska. To znamená po oba dny jasno anebo polojasno. Teploty 26 až 29.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomoucka, také z Přerova nebo z Letovic pro vás právě teď. Silničáři dál makají na výjezdu z Olomouce na Přerov u Grigova. Kvůli opravám jezdíme provizorně dvěma pruhy. Hotovo má být oficiálně příští týden v pondělí. Páteční policejní hlídky kontrolují provoz v Přerově na Polní ulici u Molky, také v Hranicích na Bělotinské za Albertem. A bouračka je v Letovicích. Pozor na kruháči na ulici Pražská. Na každém pátečním kilometru jsme s vámi. Šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Ranní topka.

0: Páteční ranní topce Rádia Hana jen pro vás. Zpívají Coldplay, no a víte, že my jsme si dneska zkusili už ráno stihnout i jeden italský duet s posluchačkou Radkou z Mariánského údolí u Olomouce. No, otázka zní, jak to dopadlo? Podle nás to nedopadlo vůbec špatně, ale někdo by si mohl říct, ne, to nebylo na Superstar, to bylo spíš na Hvězdnou pěchotu. A my to chápeme, no a než abychom vám o tom vyprávěli, tak si to připomeneme, ten náš česko-italský duet už po 8:45. A teď po 8:39 se připravíme na Nebeské divadlo příštího týdne nad Českem.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
0: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
2: A tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako blázen, ale taky je to tvrdá věda, je to pohled do minulosti, do budoucnosti, je to vlastně úplně všechno, co máme.
0: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval, řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete?
2: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, klidně jako měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
0: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
2: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady na Hané asi 80-85% slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin a 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když budeme mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takový obrácený srpeček.
0: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
2: No, disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste u tečka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď toto svářické sklo, jak jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. No a pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce. To se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
0: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
2: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se slítnou lidi z celého světa.
0: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem, tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace, naslyšenou.
2: Naslyšenou, moc krát, díky.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dobrý den.
5: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Pro šmejdi z Lín s Baťa pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
11: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
12: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek.

0: David Guetta, Tones and I, Gon. Pro vás ve vysílání Rádia Haná v 8.50. Strhující proud vaší oblíbené muziky, to je Rádio Haná taky v pátek ráno 7. srpna, svátek slaví Lady. Za chvilku procházka pamětí a teď pohled za naším dnešním ranním italským lintem Rádia Haná. Italské leto Rádia Haná jsme spolu dneska odsoutěžili ráno po 7. hodině. Pustili jsme si tohoto chlapíka, poznáváte. To je Eros Ramazzotti, no a zanotovala si ho s námi taky Radka z Mariánského údolí. My jsme si s Radkou trošku zaspívali společně, co vy na to?
1: 3, 2, 1... Nevím, jestli by úplně nás třeba přijali na konzervatoř, co hudební.
2: No to určitě.
1: Ale, ne, tak, ale pozor. Eros se taky nepřijali. On chtěl studovat hudbu. No, a to si nevymýšlím. Eros Ramazzotti chtěl studovat hudbu na konzervatoři, ale ho nepřijali. A stejně se proslavil po celém světě, takže Radko, to, že třeba teďka nám to nelodilo, vůbec nevadí. Za 10 let do nás může vědět celá planeta.
2: No to možná, no.
1: No, a na co máte třeba vy talent?
2: Talent?
1: No, tak co vám jde?
2: Třeba hrozně ráda, já mám zahrádku, tak na zahrádku.
0: No, vidíte to, na zahrádce. Radka z Mariánského údolí si vychutná třeba takhle na zahrádce u záhonků, zdarma balík pravé italské kávy od Rádia Haná. Vyhrála ho v italském létě Rádia Haná dneska ráno po 7. No a má od nás také vstupenku do velkého finále našeho italského léta. Na konci prázdnin možná právě ji pošleme na luxusní pobyt do historického Bergama. Ale otázka zní, kdo pojede s Rádiem Haná do Bergama? Radka nebo vy? Yeah,

0: Dobře, přátelé, je před námi 9. hodina a nás sluší vašim uším, to dobře víte. My jsme spolu dneska se na Moravě probudili většinou do oblačného rána, řekli si, že mraky mají postupně ustupovat. Uvidíme, podle rozniček má být přes den jasno anebo polojasno. Taky jsme dneska v letním servisu mezi 6. a 9. hodinou poznali nejdražší plavky na světě. Soutěžili jsme v italském Ledě Rádia Hana s Radkou z Mariánského údolí. Radka dneska vysílá s námi.
1: Čau, tady Radka z Mariánského údolí. Dovolala jsem se do Rádia Hana, jste super, posloucháme vás v práci každý den. S manželem si dáme rádi vaši kávu italskou.
0: To nás moc těší a my jsme se dneska ráno také takhle u kávy na Facebooku Rádia Hana ptali, kdybyste měli stroj času, čistě hypoteticky, tak do jaké fáze svého života byste se chtěli vrátit? Ozvala se spousta z vás, třeba taky Michal ze Štěpánova. Ten by si rád připomněl dětství, chaty a první devadesátkové mejdany z rodiči na Vranově, Michale.
2: Že aby si kurňa zas jedno na chvilku vrátil do Oldřuvek nebo do Sobotina tam na tý mejdany a nebo na ten Vranov a poslechl si Radio Gaga, Radio Vždycky ráno, mazáku.
0: Taky, taky další vaše návraty píšete na Facebook Rádia Hana. Jste fantastičtí.
3: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Stejně jako po 9. hodině, procházka pamětí bude vyladěná k dokonalosti. Chystáme to nejlepší z jednoho devadesátkového roku. Čamba, vamba, Bára Masiková. Už jsme mluvili o italském létě Rádia Hana. Další soutěžní mega hit se jmenuje Come Mai. Chytnete si ho v našem vysílání. Zmrká Tomáš Gottwald, protože jsou připravené nové zprávy dřív než ostatní.
4: Bude 9 hodin.
3: Hezké dopoledne.
4: Zprávy Rádia Hana.
5: Přinášíme vám další zprávy. Je pátek 7. srpna. Muž s pistolí v Tovární ulici v Olomouci. Takový případ řešili ve středu strážníci. Ukázalo se, že pistole je airsoftová. 49-letý muž byl opilý a mířil s ní na plechovku. Zbraň strážníkům na výzvu dobrovolně odevzdal a řeší to správní orgán.
4: Místní rádio, místní zprávy.
5: Proměnou nyní přes prázdniny prochází radnice v Boskovicích. Rekonstrukce budovy přinese novou obřadní síň pro svatby a další slavnostní události i moderně vybavenou zasedací místnost. Hotovo má být na podzim. Živnostníci, nezapomeňte, že vláda zpětně od ledna zrušila letošní zvýšení minimálního vyměřovacího základu pro SVČ. Živnostníkům tak klesly minimální zálohy na sociální pojištění z 5 720 korun na 5 500 měsíčně. A za první pololetí jim tak vznikl přeplatek. Ten se živnostníkům nevrací automaticky. Mohou zažádat o jeho vyplacení u příslušné správy sociálního zabezpečení, použít ho na úhradu nadcházejících záloh, případně v paušálním režimu snížit srpnovou či další platbu. Píší o tom Novinky.cz.
4: Sport.
5: První přípravný zápas před novou sezónou hokejové první ligy mají za sebou přerovští Zubři. Skončil porážkou. Zubři nastoupili bez zkušených hráčů proti Frýdku Místku a padli 0-4. Všechny góly dostali už v první třetině. České volejbalistky vstoupily vítězně do přípravy před domácím mistrovstvím Evropy. Včera porazili Rumunsko 3-0 na sety a vyhráli i následný dodatečný set, který se hrál po dohodě trenérů. Dnes si dají od 17 hodin odvetu.
4: Rádio Hana. S námi máte přehled
3: i v pátek.

0: počasí.
1: Víme, jak bude ráno a dopoledne na naší Moravě větší oblačnost, přes den pak jasno anebo polojasno, teploty 26 až 29. A co o víkendu? Teploty vesměs podobné jako dneska. Po oba dny opět 26 až 29 a jak v sobotu, tak v neděli jasno anebo polojasno. Co jsme se tady právě dozvěděli? Že ode dneška až do neděle bude slunečno a žádné mega velké vedro. Teploty v pohodě, lehce pod 30. Blesková doprava z Olomoucka, také z Přerova nebo z Letovic pro vás právě teď. Silničáři dál makají na výjezdu z Olomouce na Přerov u Grigova. Kvůli opravám jezdíme provizorně dvěma pruhy. Hotovo má být oficiálně příští týden v pondělí. Páteční policejní hlídky kontrolují provoz v Přerově na Polní ulici u Molky, také v Hranicích na Bělotinské za Albertem. A bouračka je v Letovicích. Pozor na kruháči na ulici Pražská. Na každém pátečním kilometru jsme s vámi. Šťastnou cestu.
0: Rádio Hana.

0: s Bárou Basikovou a jejím Veni Domine. Zdravíme všechny panenky i fanoušky Procházky paměti Rádia Haná. Jsme tady pro vás.
1: Rádio Haná.
2: Procházka paměti.
0: Nejlepší je, že v této hodině nemusíte jenom poslouchat, ale klidně se můžete i aktivně zapojit do Procházky paměti. Typujte, do kterého roku se vracíme, ze kterého roku hrajeme megahity. Dneska vyrazíme na český koncert kapely Cure a do počítačů si pomocí CDček nainstalujeme jednu z nejnapínavějších her 90. let.
3: Boss, don't you leave me alone, man.
4: Yeah. Immediately, sir.
3: I've been attacked, sir.
0: Tohle už jsme někde slyšeli, co? Poznáváte? Poslání Procházky paměti je být vašimi nejlepšími parťáky pro celé páteční dopoledne. Jo a dneska správně vybíráme 90. Mousty a Hub & Joycey, Horny právě teď. Do kterého roku se vracíme?
1: Rádio Haná.
2: Procházka paměti.

0: Jsme bohatí, anebo nejsme? Kolik máme na účtu peněz? A kolik si naspoříme tento měsíc? Peníze, peníze, peníze, co všechno si můžeme, chceme a nemůžeme koupit. Peníze, peníze, peníze, všude, jenom samé peníze. Přesně o tom Procházce paměti rádia Hana zpívá zpěvačka Meja, která vzkazuje ne, ne, ne. Peníze jsou všechno. All about the money v Procházce paměti rádia Hana. Chvilku po čtvrt na deset. No, tehdy v tom roce, kdy vám poprvé na rádiu Hana hrajeme tenhle superhit, tak tehdy přes poškrábané CDčko do počítačů instalujeme jednu z nejnapínavějších válečných strategií tehdejších diversantkových videoher. Poznáváte?
1: Okie dokie, I'll be right there. Right away, sure thing.
0: My vám ještě teda umyslně neřekneme na... Jenom teda řekneme, půjdeme po stopách, ano, schválně, jestli budete vědět. Není to žádná rychlá akce, všechno musíme mít pečlivě promyšleno, je to legendární videohra, ve které se díváme z vrchu na válečnou mapu a ovládáme v těch devadesátkách skupinu šesti spojeneckých komand. A slovo komand je v tomto případě velmi, velmi důležité. Komand. No. Víte, jak se ta hra jmenuje? Hráli jste? Tohle vzpomínkové 90-kové videoherní téma spolu doklepneme 100% po půl desáté a pozveme také formaci No Guitars, budou For The Cause, anebo Enter String, Kung Fu Fighting. Už za pár vteřin, vy si naprosto správně všímáte, že tahle hodina mezi 9. a 10. je nahané opět plná mega hitů z jednoho roku. No jo, to je Procházka paměti. A nás zajímá, do kterého roku se vracíme přesně.
2: Rádio Hana a Procházka paměti.
3: Vracíme vaše vzpomínky.
2: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
4: Nechat dneska někoho soustředěně poslouchat déle než pár minut?
5: Pro ostatní naprosté sci-fi. Na Hané ale máme jiné superhrdiny. Vás!
4: Podle aktuálních čísel radioprojektu s námi totiž trávíte nejdéle času ze všech soukromých stanic.
5: Přes 3,5 hodiny denně.
4: To je víc než délka lecjakého filmového trháku.
5: Naše vděčnost nezná hranic a je to pro nás ta nejlepší odměna.
4: Děkujeme.
6: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberk. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
7: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
10: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
11: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Běďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
10: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
12: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
13: Rádio Hana, Procházka paměti.
14: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Také po půl desáté děláme všechno pro to, abyste si páteční dopoledne prožili s úsměvem, s dobrou náladou a také se super hity z jednoho roku. Procházka pamětí Rádia Haná nás pravidelně celou hodinu, vždy mezi 9. a 10. vrací do jednoho roku. My tedy slyšíme Stand By Me od For The Cause a během toho do počítačů instalujeme tuhle videohru. Tohle nám u toho hraje, u té instalace. Otázka zní, my jsme si název té videohry ještě neprozradili. A pojďme hezky postupně, hráli jste nebo nehráli jste?
1: What? Don't you leave me alone, man?
2: Yeah.
1: Ah!
2: Immediately, sir.
1: Ah! I've been attacked, sir.
0: Vy píšete do Rádia Haná zatím nesprávně. Píšete Quake, píšete Heroes of Might and Magic nebo Age of Empires. Command Conquer, ne. My jsme to na konci 90. pařili dlouhé hodiny. Nebyla to žádná rychlá akce, všechno jsme museli mít dokonale promyšleno. Jak se to jmenovalo? Tohle jsou další zvuky z té hry.
2: Okie dokie, no. I'll be right there. Right away, sure thing.
0: Zhora se díváme na válečnou mapu a ovládáme skupinu spojeneckých komand. A už jste možná doma, protože když padlo slovo komand, tak vám možná okamžitě najela videohra. Pozor, Commandos. Behind enemy lines. Commandos, ano. I to jsme si dneska prozradili, na to vzpomínáme. Commandos Behind Enemy Lines. Původní datum vydání této videohry za nepřátelskou linií v červnu roku, do kterého se vracíme. Další nápověda je, že kapela Cure tehdy koncertuje v Česku, nebylo to v Praze, bylo to v Brně na Velodromu, o tom budeme mluvit před 10. hodinou s Marťou. A do luxusních 90. nás vrátí také Bryan Adams a Mel C. Jdeme spolu po stopách historie a je to zase úžasný, originální výlet s vámi. V pátek dopoledne. Do kterého roku se vracíme? Dejte vědět.
3: Rádio Haná a Procházka pamětí.
4: Vracíme vaše vzpomínky.
5: Jedna vlaštovka jaro nedělá, ale jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro. Jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz
6: Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
7: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
8: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na Poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lay's chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
10: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
11: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
12: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
11: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
13: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
14: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
4: Rádio Hana, Procházka pamětí.

0: Tohle nás baví také s Robin Williamsem. Aktivujeme naši mozkovou hemisféru zaměřenou na paměť, na vzpomínky, na to, co máme rádi v procházce pamětí Radia Hana. A celé umyslně ten předposlední superhit dnešní procházky pamětí je takový hezký, klidný, zvučný, protože právě teď se spustí 90-ková taneční bouře. Jste připraveni? No pro zajímavost, tahle 90-ková taneční pecka, kterou si dáme, je ve skutečnosti mnohem starší. Nevyšla na konci 90. let. Pro zajímavost, Run DMC to vydali původně v roce 83 jako svůj debutový single It's Like That. Tehdy rapovali o nezaměstnanosti, o rostoucích účtech, o nízkých výplatách, o tom, že život někdy není jednoduchý a že ze starostí se dá vytančit, tak s tím se musí souhlasit. A my se vracíme do roku, teď v procházce paměti Radia Hana, kdy tuhle nahrávku přebírá DJ Jason Nevins a de facto představil Run DMC úplně nové generaci. Držte se, bude to házet, It's Like That.
1: Radio Hana a procházka paměti. Dnes je to rok 1998.

0: 60. let Run DMC vydali původně It's Like That už v roce 83, to jsme si řekli, jako svůj debutový single, a my se dnes procházíme paměti rádia Hana vracíme do roku, kdy tuhle nahrávku předělává DJ Jason Nevis a představuje Run DMC úplně nové generaci. No, tuhle skladbu znají všechny generace. Já i Martina Kvítko, hezké dopoledne, ahoj.
1: Zdravím všechny, krásný pátek, a je pravda, že třeba tenhle ten song anebo ta melodie byla několikrát použita třeba i v televizních reklamách, takže proto si myslím, že ten song pořád jako jede dál.
0: Já si jako tak říkám, kolikrát jsme to slyšeli, jestli 3x, 4x, 5x, ne, my jsme to slyšeli 8x, to je to číslo. 8, proč 8 dneska v procházce paměti?
1: Protože vzpomínáme vlastně na tak celkově 90 s kapelou Cure.
0: Ano.
1: 8x hráli v Česku a vlastně jenom jednou kapela zavítala mimo Prahu. A bylo to právě v roce, do kterého se vracíme v procházce paměti. Bylo to Brno na velodromu a já si pamatuju, že jsme tam tenkrát Spartu a s mojí ségrou jeli.
0: Ano.
1: Na ty Cury. Jeli jsme samozřejmě vlakem, že jo, to je kousíček Olomouc Brno. No a celá ta parta, máme koupené ty lístky, všichni je pak ukazujeme tomu rozhodčímu, tomu průvodčímu, a ségra prostě ten lístek nemohla najít.
0: Počkej, lístek do vlaku?
1: Jo, ten vlakový lístek,
0: ano,
1: prostě
0: ano,
1: tu jízdenku. Lístky na ty Cury jsme jako, ale a teď prostě si říkáme, teď jsme mu to vysvětlovali tomu průvodčímu, že když je nás třeba 5 máme lístek, jízdenku, že určitě ten 6. nemůže na černo, že to je nesmysl. Tak prostě ten lístek jsme nenašli, platili jsme znovu tu jízdenku.
0: Ano.
1: A pak jsme ten lístek našli zapadlý někde mezi sedadly. A to bylo fakt jako, že smích, pláč, já jsem se pisovala i nějakou, já nevím, stížnost.
0: Ano.
1: Že jsem chtěla vrátit ty peníze za tu druhou jízdenku, vůbec to neklaplo, ale prostě ten zážitek nám zůstal. Ztracená jízdenka, znovu koupená, nalezená, a ti Cury v Brně byli samozřejmě top.
0: I to se děje v roce, do kterého se dneska vracíme.
1: A to je rok 1998.
2: Hit za hitem, hit za hitem. I swear to God,
0: I shall burn. Další procházka paměti na vlnách rádia Hana opět v pondělí po 9. hodině po víkendu. Dneska v pátek dopoledne po 10. s Kvítkem Luis Capaldi, kapela Krišta.
1: A po 10. hodině bude pokračovat taky italské leto na Hane. A pozor, bude kapela, která má hodně zajímavý název. Jako česky je to 883, takže v té italštině o to tré. A možná to zazní už té další hodině.
0: Hezky. Jak to bylo? O to tré?
1: O to tré, prostě 883.
0: O to tré, zprávy.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy rádia Hana.
4: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Rekonstrukcí prochází svatojanský most v Litovli. Nejstarší dochovaný most na Moravě je zavřený pro motorovou dopravu a dávají se do pořádku jeho izolační vrstvy. Pěší po něm projdou. Uzavírka skončí v listopadu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Sportovci na koloběžkách z různých koutů světa ode dneška soupeří v Lipníku. Začalo tu mistrovství světa v koloběhu. Sportovní událost sebou nese řadu dopravních omezení ode dneška do neděle. Jejich přehled najdete na webu report.cz. Kroměříž získala stavební povolení na novou sportovní halu, zatím nepravomocné. Hala za asi 300 milionů korun má vyrůst u plaveckého bazénu, bude pro míčové sporty a gymnastiku. Stavba by měla začít v příštím roce, informuje web města. Poslední rozloučení s Milanem Knížákem. Se státními poctami se dnes blízcí a veřejnost rozloučí se známým výtvarníkem a hudebníkem. Součástí obřadu, který začne v 11 hodin ve Strašnickém krematoriu v Praze, bude i státní hymna, vlajka a čestné salvy. Milan Knížák zemřel 26. července ve věku 86 let.
2: Sport.
4: Fotbalová Sigma Olomouc dlouhodobě scháněla hráče na levou stranu obrany a už ho má. Potvrdila příchod rychlého švédského obránce Antona Ekerota. Je historicky prvním švédským hráčem v Sigmě.
2: Počasí.
0: Také dnes a o víkendu během letní grilovačky pozor na komáry. Mimochodem, přemýšleli jste někdy nad tím, jak nás komár vůbec najde? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude. Ještě ráno a dopoledne na Moravě dnes větší oblačnost a přes den pak jasno anebo polojasno. Teploty 26 až 29. A co teploty o víkendu? Vesměs podobné jako dnes. Po oba dny opět 26 až 29 a v sobotu i v neděli má být většinou jasno anebo polojasno. A teď zpátky na začátek. Otázka zněla, jak si nás v létě najdou komáři. Podle oxidu uhličitého, který vydechujeme, a taky podle pachu a tepla naší pokožky. Tohle jste věděli?
5: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Připravená je další blesková doprava ve spolupráci s naší dopravní centrálou. Aktuálně se podíváme na Olomoucko, také do Hranic, nebo na D1 ke Kroměříži. Víte, kde je v Olomouci? Polská, kousek od centra u Šantovky poblíž parku. Polská se relativně nedávno opravovala a opravuje se teď znovu kvůli propadlému asfaltu. Ano, už jsme o tom mluvili. Zase jsou tady dopravní komplikace. Provoz na Polské řídí kyvadlově semafory. A kde spolu objevujeme teď v pátek dopoledne policejní hlídky? Pomáhají a chrání v Olomouci, na Lipenské, také na Babičkově ulici, na 258 km D1 u Kroměříže nebo v Hranicích na Bělotínské. A už od nás víte o vyšetřování ranní nehody. Mírně omezený průjezd je kousek za Černou horou ve směru na Letovice. Pozor u Bořitova. Jedeme s vámi, šťastnou a bezpečnou jízdu.
6: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
8: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
6: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

tak si hrajeme dál hit za hitem. Ano, tohle je vaše prázdninové Rádio Hana. Přejeme hezké páteční dopoledne. Ať už máte frkot anebo pohodičku, tak my jsme tu pro vás. A už za okamžik taky letní Jennifer Lopez nebo Rick Astley. A taky dneska italské léto na Hané.

0: třídenní zájezd pro dva do Bergama. Užívejte si italské léto na Hané. Muzika italiana. Premiér Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Coming a Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Coming a Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Coming a Camp. 7. a 8. srpna na kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Každý už tam bude.
7: Přestaň! Štěl mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
9: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
10: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
0: Rádio Hana.

tady u nás nahané máte všechno. Je to ten nejlepší hudební výběr a taky ty nejlepší tipy. Připomínáme, že pokračuje olomoucké nejen Shakespeareovské léto na Letňáku. Dneska je na programu hodně ostrá komedie Ošklivec a s divadlem Tramtárie se vlastně můžeme potkat i mimo Letňák, protože o tomto víkendu nás čekají horory z Poděbrad. Humorné, bláznivé i děsivé divadelní historky z prostředí Hanácké riviéry, takže se můžeme potkat na olomouckých Poděbradech s Tramtárií teď v neděli od 18. hodiny. A zdravíme taky do Kroměříže, na výstavišti totiž ode dneška probíhá Floria Léto. Dnes a o víkendu je to unikátní floristická expozice z desítek tisíc květin. Navíc tady najdeme vše potřebné

0: námi víte, kam vyrazit.
1: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
2: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
3: Proto ne.
2: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
3: Proto taky ne.
2: Tak proč?
3: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
2: Ale koupil.
3: Fakt?
2: Fakt.
3: Ty jsi nejlepší.
2: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
4: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
5: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.

0: tento víkend.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
0: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Na Hane už za okamžik další zprávy, taky si povíme, jak se jezdí v našem regionu a rozhodně nezapomínáme na počasí, jak bude dneska, jak bude o víkendu, dozvíme se do 2 minut. A po 11. hodině na Hane.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Miley Cyrus. Staví se za námi taky Anaka. A stále platí, že tu máme italské léto, možná zazní kapela o tohoto trend. Come mai, možná už v další hodině, tak rozhodně mějte naloděno a volume doprava. Teď jsou tu zprávy, je 10.55.
2: Bude 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv. Od nás víte o nebeské podívané, která nás čeká příští týden. Ve středu 12. srpna uvidíme před západem částečné zatmění slunce a v noci bude vrcholit meteorický roj Perseidy. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci připravuje veřejné pozorování této události na střeše fakulty. Program bude zdarma a začne ve středu v 18 hodin.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Velkým tématem v Olomouci a okolí je každé léto vybírání parkovného u jezer Poděbrady. V Olomouci se objevila iniciativa za zrušení parkovného u jezer. Kdo za ní stojí a jaké má vize, nyní řeší v článku webreport.cz. Osamoceného koně včera chytali strážníci v Litovli. Nakonec se jim to povedlo a dočasně koně ustájili u mlýna na Šargouně. Podařilo se jim najít majitelku a ta si pro něj přijela. Později se ukázalo, že kůň utekl z pobořené ohrady a usiloval o samostatný návrat domů do Šternberka. Stále oblíbenější je na rybnících a jezerech jízda na paddleboardech. Možná si ji taky rádi užíváte, ale opatrně, vodní záchranná služba Českého červeného kříže nově vyzývá, ať u této zábavy nezapomínáme na použití bezpečnostního popruhu. Pokud ho nemáme, při pádu do vody nám může vítr nebo proud odnést prkno mimo dosah a může to mít i tragický konec, píše o tom ČTK.
2: Sport.
3: Elitní tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka zvládl postup do dalšího kola na turnaji ATP v Montrealu. Probojoval se v noci na dnešek do osmifinále podniku, když přemohl po setech 6-3 a 6-4 Belgičana Blokše.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde většinou polojasno, s trochou mraku a na teploměru nejčastěji 25 až 27 stupňů. O víkendu se to pak zastaví těsně pod 30 a bio se dál drží na dvojce, což je střední zátěž. Víme, jak se jezdí tady, víme, že nehoda se dořešuje v Olomouci na Velkomoravské. Je to srážka osobáku s nákladákem. A taky máme hlášené policejní hlídky. Například na dálnici D35 Olomouc Lipník u Přáslavic, na D1 na exitu Kroměříž Východ, anebo v Mohelnici na Třebovské. Tak hlavně šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Na Hané si dál užíváme ten nejlepší hudební výběr. Na Hané taky víme, kde se skvěle pobavíme. V příkazích na Olomoucku si teď v sobotu užijeme koniny. Ano, budou nejenom jízdy na koni, ale třeba taky pečení buchet a ukázky ze života hanáckého gruntu. A o víkendu nás na Sovinci čeká past na medvěda, což znamená sokolníci, šermíři a mušketýři. A už za chvilku na Hané taky další songy, co nás baví. Tak přejeme krásný pátek.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevo třísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
3: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku.cz.
4: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.

0: na Kaufland.
1: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
5: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
5: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
5: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
8: Volba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Volba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
9: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
10: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
9: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
11: Rádio Hana.
12: Nejlepší hudební.

0: Nahané s tímhletím songem vracíme zpátky osmdesátky. Zdravíme vás, ať už nás posloucháte kdekoliv. Mimochodem, dneska je tady vlastně nejchladnější den tohoto týdne. Jenom, opravdu jenom 25. A kdybychom se chtěli ještě trochu víc osvěžit a ochladit, tak hurá do jeseníku. Na pradědu je totiž aktuálně 18 stupňů. Mimochodem, za 6 minut zvoláme hurá do plavek. I navzdory tomu, že není úplně tropické počasí. A ty plavky rozhodně budou stát za to. Tak poslouchejte dál.
1: Tady je Rádio.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Radio Hana. Olomouc, Svitavy a Moravská Třebová.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: taky v pátek vás baví Rádio Hana a jak už jsme před chvílí naznačili, hurá do plavek. Jsou to plavky, dalo by se říct, za všechny prachy.
1: Rádio Hana a letní servis.
2: Přijeme parádní léto. S kolegy chceme, abyste se u nás vždycky dozvěděli něco nového, praktického nebo zábavného. A s naším týmem jsme se bavili také o tom, kdo má jak drahé plavky. A kdo si najednou pronesl tady u nás v rádiu, hele, a kolik stojí nejdražší plavky na světě? A to bylo něco pro nás. Začali jsme pátrat, prohledávat weby, zajímavosti, rekordy. No a pozor, zřejmě jsme našli vítěze. Tím by měly být diamantové bikiny návrhářky Susan Rosen z roku 2006. Z čeho ty bikiny byly vyrobené? Zapomeňte na polyester nebo elastan. Byly tam pouze diamanty zasazené do platiny, celkem přes 150 karátů. A ten největší diamant měl dokonce 51 karátů. Říkáte si, no, dobře, super. A tak kolik to stálo? Prozraďte. Cena údajně neuvěřitelných 30 milionů dolarů. Wow, no, asi na koupák tady na Moravě bychom si to nevzali. Jenom si představte tu davovou baneku, kdyby vám 2-3 diamanty uplavily do dětského bazénku v akvaparku v Olomouci, v Prostějově nebo ve Vyškově. No, každý by hned pomáhal hledat. Diamantové bikiny za 30 milionů dolarů. Ano, to je další letní zajímavost. Komu ji řeknete jako první?
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.

0: tohle je Nahané, Lukas Estrada, Close Your Eyes. Tak přátelé, zavřete oči a teď si zkuste představit, že jste s námi v Itálii.
1: Italské léto Nahané.
0: No jistě, Nahané pokračuje naše italské léto, hrajeme si ty nejlepší italské megahity a hlavně každý den rozdáváme různé italské dobroty. Po ránu je to vždycky káva, odpoledne italské sýry. No a teď kolem oběda pro vás mám další várku těstovin. Pokud se dovoláte a navíc ještě zaregistrujete na našem webu radiohana.cz, tam je ten správný odkaz, můžete získat i výlet pro dva přímo do italského Bergamu. Takže už za chvilku můžete vytáčet naše telefonní číslo 585 22 55 88 a my si budeme hrát italsky. Bude tady kapela velmi populární v 90. letech, frčela asi úplně nejvíc, je to taková italská dvojka poproková, Max a Mauro. Jmenují se o tohoto tré a my za chvilku budeme vlastně vyučovat tak trošku italštinu a naučíme se italsky počítat do 10. No ale vám stačí 585 22 55 88. Ano, to je ta správná studiová linka. Vyvolejte, těstoviny čekají a italský song už je tady. Come mai.
1: Italské megahity. Káva.

0: Tak tohle je Max a Mauro, dva kámoši ze školy, kteří v roce 1989 založili svůj projekt o tohoto tre a v 90. z nich šílela celá Itoška. Ano, chlapci si dali jméno podle objemu motoru jejich oblíbeného motocyklu Harley Davidson Sportster. 88, o to tre, tak schválně. Jak se vám zamlouvá tahle ta Itálie na Hané? V tuhletu chvilku zdravíme naši posluchačku Ivanku do Šumbaldu. Dobrý den, buongiorno.
1: Dobrý den.
0: Ivanko, co pak právě teď děláte? Blíží se 12. hodina. Je to třeba příprava oběda nebo něco jiného?
1: No, taková svačinka spíš.
0: Svačinka, polední, dobře. A co těstoviny? Jak moc je máme rádi?
1: No, dost, hodně.
0: Dost. Na stupnici od jedničky do desítky, Ivanko?
1: Tak osmička.
0: Super, osmička, 883, o tohoto tre, tak se jmenovala i kapela, co nám před chvíličkou hrála a já jsem slibovala malou lekci italštiny. Ivanko, půjdete do toho se mnou, naučíme se počítat do deseti, co říkáte italsky?
1: To ne, to ne.
0: Zkuste se mnou aspoň do tří. Uno, duo, tre.
1: Uno, duo, tre.
0: Perfektní, pokračujeme. Quattro, cinque, sei.
1: Quattro, cinque, sei.
0: A pak tam máme sete, o to.
1: Sete, o to.
0: A už finišujem. Nove dieci.
1: Nove dieci.
0: No, a vidíte, uno, duo, tre, quattro, cinque, sei, sete, o to, nove dieci, to je od jedničky do desítky. Tak jsme se naučili italsky počítat do deseti a vypočítejte s tím, že u nás máte super těstoviny, velikánskou hromadu a Ivanko, ještě se určitě nezapomeňte zaregistrovat na radiohana.cz i ten správný odkaz. Může tam ještě cinknout výlet pro dva přímo do italského Bergama.
1: Jo, paráda.
0: Tak jo, držíme palce, mějte se krásně a hezké léto.
1: Děkuju.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: V poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravasiocafe.cz.
4: Vaše letní rádio.
5: Rádio Hana.

0: Pápápám, díky moc. Lucie, nahle ten nejlepší domácí výběr za okamžik polední zprávy. Aktuálně doprava i počasí, tak co myslíte, čekají nás nějaké ty přehánky a bouřky a nebo 0-0 nic. Dozvíme se do 2 minut a po 12. hodině na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Phil Collins. Taky Dua Lipa. Nebo Slza. A teď už avizované zprávy, přejeme pohodový pátek.
2: Bude 12 hodin.
3: Hezké poledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Jdeme na další zprávy. S dětmi můžeme v Uničově častěji navštěvovat dopravní hřiště v parku. Do konce srpna tu má rozšířenou otevírací dobu. Vedle víkendů se mohou děti v Uničově učit pravidla dopravního provozu taky v úterý a ve čtvrtek.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Dva stánky z náměstí v Mohelnici zmizí. Jak píše mohelnický zpravodaj, narušovali architektonickou koncepci centra. Radnice jeden nevyužitý stánek odstraní úplně a druhý nahradí novou stavbou vyhovující stylu města. Zásadní proměnou projde řeka Desná v Rapotíně na Šumpersku. Brzké úpravy mají ustálit její tok a obnovit průtočnost. Stavbaři umístí do vybraných úseků koryta 34 stabilizačních pásů. Píše o tom web rapotin.cz. Bourání začíná. Demoliční firma se pustila do vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Musí se odstranit do půlky prosince. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Co dělá?
5: Ten 100-kilový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z té jižní části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
4: Říká ke způsobu bourání vyhořelé budovy ve Zlíně zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
2: Sport.
4: Do třetího kola míří fotbalová národní liga a své zápasy odehrají i kluby z našeho regionu. Do akce jde dnes Prostějov, který se na domácím hřišti střetne s Karvinou od 18 hodin a Kroměříž hraje venku s Duklou Praha taky od 18 hodin.
2: Počasí.
0: Pranostika říká, že když jsou v srpnu houby, bude v zimě dost sněhu. Uvidíme. Taky víme, jak bude. Dneska dál vesměs slunečno s letními teplotami 25 až 27. O víkendu by to mělo být do 30 stupňů. A co nějaké přehánky anebo bouřky? Ani kapka. Podle předpovědi možná sprchne až v pondělí.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že v Olomouci máme stále rozkopané náměstí Hrdinu a aktuálně tu probíhá i výměna semaforů. Jinak policejní hlídku nám hlásíte ve Šternberku na Jivavské a pozor, kvůli mistrovství světa na koloběžkách budeme mít dopravní omezení v Lipníku. O víkendu tady bude zavřená Osecká ulice. Neprojedeme od okružní křižovatky u Lidlu až po křižovatku u Sokolovny. Ani auta, ani autobusy. V sobotu navíc bude uzavřená i část ulice Jiráskova. Objízdná trasa povede v Lipníku obousměrně a to po ulicích Svatopluka Čecha, Bratrská, Boženy Němcové a Blahoslavova. Ať už s námi jedete kamkoliv, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
7: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
8: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Vaše letní rádio.

pořád letní, nejenom dnes, ale také o víkendu, kdyby to mělo být do nějakých 30 stupňů, tak my můžeme skočit klidně do bazénu a nebo na dovolené do moře. A stále připomínáme naše italské léto.

0: prázdnin i třídenní zájezd pro dva do Bergama. Užívejte si italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u Kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
3: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
4: Dobrý den.
5: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně zasucha. Zasucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
6: Holba Fest. Pokáč, Kateřina Marie Tichá, Reflexy, Valda Genk, Jitka Čvančarová, Rizí Vít, hudba, co má fakt říct. Sedni na vlak a zažij fakt rizí koncept festivalu Holba Fest. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
9: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na Poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
10: Tady je Rádio Hana.

0: Thing se zpěvačkou Whitney Houston, vzpomínka na osobního strážce. Hrajeme si dál nejlepší hudební výběr, mimochodem 7. srpna je prý Mezinárodní den piva, slaví se teda převážně v Kalifornii, ale protože je pátek, tak si myslím, že můžeme slavit i tady u nás v Česku. A co tam máme dál?
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je pátek 7. srpna a svátek slaví každá lada. Všenej, a co dnešní narozeninoví oslavenci? Mezi nimi finalista první řady české superstar Summer Issa nebo agent Mulder z Akta X, americký herec David Duchovny.
3: Mulder, co to znamená?
4: To není jenom ten.
2: Adrese vzpomínáme také na herce a baviče Mojmíra Maďariče. Taky by měl narozeniny, byl ročník 1955 a navždy v našich srdcích zůstane i jako božský Lumír z Dívčí války.
5: Ale těch knížkoví bylo dneska trochu moc. Knížek do hlučný z vlky druží.
2: Ať dnešek stojí za to. Je pátek 7. srpna.
1: Rádio Haná, kalendárium. Baby!

0: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Podíváme se za řidiči. Vrcholí oprava silnice na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že v pondělí zprovozní opravený úsek silnice 55 mezi Olomoucí a Grigovem. Rekonstrukce dospěla ke konci zásluhou vysokého pracovního tempa navzdory horku.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Slavná umělecká díla vytvořená z květin. Takovou zajímavost představí tradiční výstava Floria léto na výstavišti v Kroměříži. Z květin jsou tu stvárněné obrazy známých malířů. Výstava začala dnes a trvá do neděle. Zemědělci sklízejí rychle, ale obilí je málo. Bude to podle jejich odhadů nejhorší sklizeň za posledních 14 let. Základních obilovin sklidí 6 390 000 tun. Je to o necelou pětinu méně než loni. Nedostatek však vyváží zásoby z Loňska, píší o tom Novinky.cz. Zapršelo a kleslo riziko požárů, aspoň v oblasti jižní Moravy, kde bylo dosud nebezpečí požárů kvůli horku a suchu vysoké. Nicméně výstraha meteorologů před požáry trvá, a to v celé České republice. Riziko vzniku je však nízké.
1: Sport.
0: Moravskoslezská fotbalová liga vstupuje do svého druhého kola a v předehrávce dnes uvidíme střet dvou týmů z našeho regionu. Fotbalisté Hranic na domácím trávníku vyzvou Uničov. Výkop utkání je v 19 hodin.

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Na Moravě dneska maximálně 25 až 27 stupňů, o víkendu necelých 30. Nicméně vedra se prý zase brzy vrátí a hrozí i supertropy. Konkrétně příští týden můžeme naměřit 33 stupňů, k tomu v pondělí místy zaprší. A pozor, ve středu večer nás čeká něco úžasného. Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999. Tak co? Taky už se těšíte? Je tady naše blesková doprava, víme, jak se jezdí tady, komplikace máme na dálnici D35 Olomouc-Lipník. Jak je exit Přáslavice? Pozor, je tu odstavená dodávka, tak ať do ní nevletíte. A nehodu dvou osobáků teď řešíme na Šumpersku v Libině, tak šťastnou cestu.
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

Na Hané i se zpěvačkou Cher věříme, že si užíváte ten nejlepší hudební výběr. Teď momentálně vracíme zpátky 90. Za chvilku tady budou třeba taky Činasky. Přejeme krásné páteční odpoledne a připomínáme, co nás čeká o tomto víkendu, že to budou Svatova Vřinecké hody minimálně na dvou místech, protože se můžeme potkat ve Štěpánově na Olomoucku. Ano, tady pro vás budeme mít písničky od Elvise Presleyho

0: Tak si s námi užívejte pátek i víkend. Užívejte si letní pohodu na Hané.
1: Nechat dneska někoho soustředěně poslouchat déle než pár minut?
2: Pro ostatní naprosté sci-fi. Na Hané ale máme jiné superhrdiny. Vás!
1: Podle aktuálních čísel radioprojektu s námi totiž trávíte nejdéle času ze všech soukromých stanic.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: To je víc než délka lecjakého filmového trháku.
2: Naše vděčnost nezná hranic a je to pro nás ta nejlepší odměna.
1: Děkujeme.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový

0: 69,90 a M-ko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
1: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Jorb, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD

0: akce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na BYD.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
3: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
4: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
5: Rádio Hana. Nejlepší hudba.

0: The Power of Love, tak o síle lásky. Nám zpívají nahané Frankie Goes to Hollywood. O silách vesmíru už nám bude povídat dnešní host tady u nás nahané, oblíbený moravský hvězdář. Mimochodem téma je hodně zajímavé. Je to zatmění slunce, které nás všechny čeká už příští týden.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
3: Krásný dobrý den.
2: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
3: A tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako blázen, ale taky je to tvrdá věda. Je to pohled do minulosti, do budoucnosti. Je to vlastně úplně všechno, co máme.
2: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval, řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete?
3: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, klidně jako měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
2: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
3: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady nahané asi 80-85% slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin a 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když budeme mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takový obrácený srpeček.
2: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
3: No, disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste utečka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď to svářické sklo, jak jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. No a pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce. To se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
2: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
3: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se slítnou lidi z celého světa.
2: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem, tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace, naslyšenou.
3: Naslyšenou, moc krát, díky.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
5: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
6: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší Sezako.
7: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
8: Proto ne.
7: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
8: Proto taky ne.
7: Tak proč?
8: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
7: Ale koupil.
8: Fakt?
7: Fakt. Oh,
8: ty jsi nejlepší.
7: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
10: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
11: Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
12: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
11: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
13: Už tam budem?
14: Nech toho.
13: Raději už tam budem.
14: Přestaň. Je mě vedro.
15: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
16: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
17: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový

0: Olomouckém Horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc.eu.
1: Rádio Haná.
2: Vaše letní rádio.

Nahané, jedeme dál, hrajeme si ten nejlepší hudební výběr. Máme pro vás další odpolední zprávy, v nich zjistíme, že v našem regionu se koná velká sportovní akce na koloběžkách a po 14. hodině tady bude konkrétně

0: italské léto možná nám zaspívá taky Toto Cutugno. 13.56 a my jedeme dál.
1: Bude 14 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Rekonstrukcí prochází svatojanský most v Litovli. Nejstarší dochovaný most na Moravě je zavřený pro motorovou dopravu a dávají se do pořádku jeho izolační vrstvy. Pěší po něm projdou. Uzavírka skončí v listopadu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Sportovci na koloběžkách z různých koutů světa ode dneška soupeří v Lipníku. Začalo tu mistrovství světa v koloběhu. Sportovní událost sebou nese řadu dopravních omezení ode dneška do neděle. Jejich přehled najdete na webu report.cz. Kroměříž získala stavební povolení na novou sportovní halu, zatím nepravomocné. Hala za asi 300 milionů korun má vyrůst u plaveckého bazénu, bude pro míčové sporty a gymnastiku. Stavba by měla začít v příštím roce, informuje web města. Poslední rozloučení s Milanem Knížákem. Se státními poctami se dnes blízcí a veřejnost rozloučí se známým výtvarníkem a hudebníkem. Součástí obřadu, který začne v 11 hodin ve Strašnickém krematoriu v Praze, bude i státní hymna, vlajka a čestné salvy. Milan Knížák zemřel 26. července ve věku 86 let.
1: Sport.
3: Fotbalová Sigma Olomouc dlouhodobě scháněla hráče na levou stranu obrany a už ho má, potvrdila příchod rychlého švédského obránce Antona Ekerota. Je historicky prvním švédským hráčem v Sigmě.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde většinou polojasno, s trochou mraku a na teploměru nejčastěji 25 až 27 stupňů. O víkendu se to pak zastaví těsně pod 30 a bio se dál drží na dvojce, což je střední zátěž.
4: Jsem John, John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková doprava, policejní hlídku můžeme aktuálně potkat v Olomouci na Lipenské, když se jede kolem Ferony, a nebo taky na dálnici D46 na exitu Vyškov. Jinak vám přejeme klidné páteční odpoledne za volantem s naším rádiem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolni.cz.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Hudební novinka Rádia Hana.
1: Právě teď.
0: Právě teď.

ty jsi moja prvá a nech ten život trvá. Tak tohle nám na Hané zpívají No Name a vy si možná říkáte, ať italské leto na Hané trvá nekonečně dlouho, protože pro vás máme každý den italské megahity, každý den taky rozdáváme italské dobroty. Víc se dozvíte určitě i na našem webu radiohana.cz.

0: směny a na konci prázdnin i třídenní zájezd pro dva do Bergama. Užívejte si italské léto na Hané.
1: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays, chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
5: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
9: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
10: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Svatova.

0: Sotvo Tribute, Rock and Roll Band, pohádka Klauniáda a v neděli koncert Děda Mládek Illegal Band. Svatovavřinecké hody ve Štěpánově už tento víkend.
1: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
0: Tady je Rádio Hana.

0: Rádio Haná.
1: Přejeme čtvrtek na jedničku.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Ještě existuje spousta důvodů, proč ladíte Rádio Hana, ať už je to naše italské léto, nejlepší hudební výběr a nebo taky nejvíc informací z našeho regionu.
1: O čem se píše?
0: Začneme v Olomouci. Na Letňáku máme teď v srpnu Shakespeareovky pro dospěláky, ale jsou tu i pohádky pro malé diváky, jako například Tereska a kouzelné autíčko nebo o pračlovíčkovi. Kompletní program najdeme na www.shakespeareovskeleto.cz. Zdravíme také Přerov, kde hledáme dopravce pro městské autobusy. Jak píše report.cz, nabídky radnice přijímá do poloviny září. A ještě pozvánka na příští víkend do Šumperku na sobotu s městskou policií na novém dopravním hřišti. Co nás tady vlastně 15. srpna čeká, tak to zjistíme na webu www.šumperk.cz. Tak se mrkněte a my už vrčíme dál.
2: Víme, o čem se píše. Rádio

0: My jsme to vždycky z legrace překládali, jako je to volný překlad. Tato, nechoď pryč. Pardon, pryč, takže taková kreativita panuje tady u nás na Hané. A teď už se mnou kolegyně Majda, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: A já na tebe prozradím, ty jsi taky velice kreativní, protože ty jsi písničkářka, to znamená, že skládáš muziku, děláš texty, děláš velmi vtipná videa na Facebooku, na Instagramu, to se málo o tobě ví. Takže já ti považuji za velice kulturního člověka.
1: Jde nánky.
0: A nebyla to náhoda, že jsme se včera potkali v Olomouci na Letňáku, že jsme šli na Shakespeareovky, na tramtáry.
1: Je to tak? Vlastně celá dnešní parta, co tady dneska vysílá.
0: Jo, byla tam v podstatě půlka Rádia Hana. A to byla taková náhodička, ano, že jsme se tam setkali. Králové dabingu. Já jsem na to slyšela hodně pozitivní reakce, jakože že jsem to chtěla prostě vidět. A jsem velice ráda, že jsem to viděla. Jak bys to zhodnotila ty, kdybychom mohli udělat třeba takovou malou recenzi, takovou recenzi pro posluchače?
1: Hele, já jsem se vlastně smála od začátku až do konce. Je to prostě hra, která má spoustu jako neuvěřitelných zápletek a potom takových těch jako vyústění, které vůbec nečekáš, že se mohou přehodit. A vlastně ten úplný konec bych řekla, že to je opravdu pecka. To tomu dá korunu, člověk to celou dobu opravdu jako nečeká a potom se mu to všechno uzavře a je to parádní, ano.
0: Králové dabingu doporučujeme s divadlem Tramtárie a mimochodem po 15. hodině s Majdou ještě pozvánka na ty nejen letní shakespeareovské hry bude. Takže tipy pro vás máme a máme i

a co si budeme, italské léto na Hané, možná, že vám přinese další kus úžasného italského sýra Toto Cutugno. To jsme zvědaví, kdo ten sýr uloví. No a teď už zprávy, je 14.55.

0: Vítejte u zpráv. Od nás víte o nebeské podívané, která nás čeká příští týden. Ve středu 12. srpna uvidíme před západem částečné zatmění slunce a v noci bude vrcholit meteorický roj Perseidy. Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci připravuje veřejné pozorování této události na střeše fakulty. Program bude zdarma a začne ve středu v 18 hodin.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Velkým tématem v Olomouci a okolí je každé léto vybírání parkovného u jezer Poděbrady. V Olomouci se objevila iniciativa za zrušení parkovného u jezer. Kdo za ní stojí a jaké má vize, nyní řeší v článku webreport.cz. Osamoceného koně včera chytali strážníci v Litovli. Nakonec se jim to povedlo a dočasně koně ustájili u mlýna na Šargouně. Podařilo se jim najít majitelku a ta si pro něj přijela. Později se ukázalo, že kůň utekl z pobořené ohrady a usiloval o samostatný návrat domů do Šternberka. Stále oblíbenější je na rybnících a jezerech jízda na paddleboardech. Možná si ji taky rádi užíváte, ale opatrně, vodní záchranná služba Českého červeného kříže nově vyzývá, ať u této zábavy nezapomínáme na použití bezpečnostního popruhu. Pokud ho nemáme, při pádu do vody nám může vítr nebo proud odnést prkno mimo dosah a může to mít i tragický konec, píše o tom ČTK.
1: Sport.
0: Elitní tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka zvládl postup do dalšího kola na turnaji ATP v Montrealu. Probojoval se v noci na dnešek do osmifinále podniku, když přemohl po setech 6-3 a 6-4 Belgičana Blokše.

0: počasí.
1: Pranostika říká, že když jsou v srpnu houby, bude v zimě dost sněhu. Uvidíme. Taky víme, jak bude. Dneska dál vesměs slunečno s letními teplotami 25 až 27. O víkendu by to mělo být do 30 stupňů. A co nějaké přehánky anebo bouřky? Ani kapka. Podle předpovědi možná sprchne až v pondělí. Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme stále rozkopané náměstí Hrdinu a aktuálně tu probíhá i výměna semaforů. A pozor, kvůli mistrovství světa na koloběžkách budeme mít dopravní omezení v Lipníku. O víkendu tady bude zavřená Osecká ulice. Neprojedeme od okružní křižovatky u Lidlu až po křižovatku u Sokolovny. Ani auta, ani autobusy. V sobotu navíc bude uzavřená i část ulice Jiráskova. Objízdná trasa povede v Lipníku obousměrně a to po ulicích Svatopluka Čecha, Bratrská, Boženy Němcové a Blahoslavova. Ať už s námi jedete kamkoliv, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

poměrně teplý víkend, takže plán pro následující dny je jasný. Najít nejbližší stín a pořádně se schladit. A k létu přece neodmyslitelně patří kopeček zmrzliny. Pokud vás ale obyčejná vanilka nebo jahoda nudí, světoví zmrzlináři se předhánějí v divočinách. Co takhle dát si na osvěžení zmrzlinu s příchutí svíčkové, hořčice nebo dokonce česneku a slaniny. No já osobně jsem třeba v Koreji vyzkoušela rajčatovou s bazalkou a můžu vám říct, člověk může být překvapený, jak je to vlastně dobré. Ať už si dáte tu zmrzku jakoukoliv, přejeme vám pohodově prožitý blížící se víkend s Rádiem Hana.

0: nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Nabídky všech pojišťoven na jednom místě. Jaro, jednoduše lepší pojištění vozidel pro každého. jaropojištění.cz.
1: Písničky na přání.
2: Novinky Rádia Hana.
1: Vzkaz přímo do studia.
2: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu.
1: Na Google Play nebo Apple Store.
2: Stahujte,
1: poslouchejte,
2: užívejte.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Bike park Hrubá voda. To je nový bike park jen 20 minut od Olomouce. Nahoru se vyvezeš lanovkou a dolů pěkně po trailech nádherným lesem. Bike park Hrubá voda. Projeď si pohodový flow trail, jump line, downhill nebo přírodní enduro tratě. Nový bike park Hrubá voda s lanovkou a parádním vyžitím najdeš uprostřed resortu Hrubá voda u Olomouce. Resort Hrubá voda CZ.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Holbafest. Kyselo, kulajda, strapačky a další fakt horská jídla. Hory Čech a Moravy na jednom talíři. Doraž na Holbafest a užij si fakt ryzí kulinářský zážitek. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
9: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
10: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
9: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
11: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme od

0: Posloucháte Rádio Hana, víkend je za dveřmi a vy si ho třeba chcete užít, ale nevíte jak. No tak na našich vlnách vás nenecháme na holičkách, víme totiž kam vyrazit.
1: Rádio Hana.
2: Kam vyrazit?
0: Pokračuje nám olomoucké nejen Shakespeareovské léto na Letňáku. Dneska hrají ostrou komedii Ošklivec a s divadlem Tramtárie se můžeme potkat i mimo Letňák, protože o víkendu nás čekají horory z Poděbrad. Humorné, bláznivé i děsivé divadelní historky z prostředí.

0: stavišti. Tak co? Co nadchlo vás?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u kapličky v náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
6: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Kulturní a informační služby města Přerova vás zvou od pátku do neděle na Přerovské svatovavřinecké hody. V pátek Kamil Střihavka a Citron. V sobotu Pavel Calta a Jana Kiršner. V neděli Revox, Legendy se vrací a Olympic. K tomu doprovodný program pro celou rodinu. Více na Facebooku Kultura Přerov.
11: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Rádio Hana.

Majem Hana si tady ladíme páteční pohodku. Možná nás teď posloucháte při štípání dřeva na večerní ohníček a opékání buštů. Pokud ano, moc si to užijte, ale raději se zajištěným ohništěm. Více už si povíme za chvíli v počasí. Před námi jsou teď zprávy a po nich pro vás už máme další hit za hitem. Hit?

Jakmile uslyšíte tuhle melodii, zavolejte nám do studia. Možná to budete právě vy, kdo si od nás dnes odnese další italskou gastrocenu. Teď už slibované zprávy. Je 15 hodin a 54 minut.

0: S námi víte, co se děje? Jsou tu zprávy. Podíváme se za řidiči. Vrcholí oprava silnice na Olomoucku. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že v pondělí zprovozní opravený úsek silnice 55 mezi Olomoucí a Grigovem. Rekonstrukce dospěla ke konci zásluhou vysokého pracovního tempa navzdory horku.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Slavná umělecká díla vytvořená z květin. Takovou zajímavost představí tradiční výstava Floria léto na výstavišti v Kroměříži. Z květin jsou tu stvárněné obrazy známých malířů. Výstava začala dnes a trvá do neděle.
2: Pokud se chystáte na koupací biotop v Litovli, počítejte s tím, že je tamní dětské brouzdaliště kvůli technické poruše dočasně uzavřené. Jeho opětovné otevření se předpokládá 10. srpna. Zbytek koupaliště, včetně hlavního velkého bazénu, však zůstává pro všechny návštěvníky normálně v provozu.
0: Zapršelo a kleslo riziko požárů, aspoň v oblasti jižní Moravy, kde bylo dosud nebezpečí požárů kvůli horku a suchu vysoké. Nicméně výstraha meteorologů před požáry trvá, a to v celé České republice. Riziko vzniku je však nízké.
1: Sport.
0: Moravskoslezská fotbalová liga vstupuje do svého druhého kola a v předehrávce dnes uvidíme střet dvou týmů z našeho regionu. Fotbalisté Hranic na domácím trávníku vyzvou Uničov. Výkop utkání je v 19 hodin.
1: Počasí.
3: I když nám včera na některých místech trochu sprchlo, pořád máme poměrně sucho. Meteorologové proto vydali na dnešek i celý víkend

0: nosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Víme, jak bude o víkendu. Sobota hlásí jasno až polojasno a až 28 stupňů. Neděle jasno a můžeme se dostat až ke 30.
1: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
0: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Na rozbitý semafor si dáme pozor v Olomouci na třídě Svobody. Nohu z plynu kvůli překážce na silnici si dáme taky raději na D1 na trase Říkovice-Vyškov před exitem Kojetín. Dopravu nám komplikuje taky bouračka dvou osobáků v Hranicích v ulici Hranická. Na místě jsou záchranné složky, očekáváme kluskou vozovku. Policejní hlídky na nás pak číhají ve Zlíně na třídě 3. května, v Mohelnici v ulici Družstevní a taky na D35 na exitu Unčovice. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
4: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
2: Vaše letní rádio.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíc.

0: Posluchačům Rádia Hana, je tady odpoledne, léto, před námi víkend. Člověk má chuť si lehnout někam k bazénu nebo na zahrádku do stínu a k tomu si dát nějakou dobrou svačinku.
1: Italské léto na Hané.
0: Přidejte se k nám a pojďte si zahrát o svačinku, o italský sýr v dalším kole italského léta na Hané. Pravidla jsou naprosto jednoduchá. Za malou chvíli ve vysílání zazní italská pecka a kdo jako první vytočí naše studiové číslo 585-225-588 hned po prvních tónech vyhrává balíček sýru. Všichni naši výherci navíc mohou hrát o prodloužený víkend v italském Bergamu. Stačí kliknout na odkaz na našem webu radiohana.cz a zaregistrovat se. Kdo z vás to dneska stihne nejrychleji, to uvidíme, tak volejte.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luk.

1 gramů bílkovin. Najdete ho v prodejnách La Formageria Gran Moravia. A skvělá zpráva, se sýrem v kapse letíte i do Bergama. Stačí se registrovat na partnerském e-shopu ravazio.cz a jste v osudí

0: tak dopak se nám dneska raduje z výhry.
1: Ahoj, tady Jiří.
0: Jiří, odkud k nám voláte?
1: Do Záříči, okres Kroměříž.
0: Jo, takhle. Já se říkám, vy jste vyhrál italský sýr a možná můžete vyhrát i zájezd do italského Bergama. Umíte vy něco třeba říct italsky?
1: Tak to vůbec, v Itálii jsem zatím nebyl.
0: Víte co, já taky ne, taky italštinu úplně neovládám, ale říkám si, že by se mohlo počítat třeba slovo pizza, to zvládám, potom taky špagety a vzhledem k tomu, že mám ráda pizzu se sýrem, tak quattro formaggi zvládám taky. A to byste uměl taky, ne?
1: To asi jo. Pizzu si občas dávám.
0: No tak vidíte, tak to už máte vlastně tu italštinu docela zmáknutou. Vy jste byl někdy v Itálii?
1: No, zatím ne.
0: No a chtěl byste se tam třeba podívat?
1: Tak určitě.
0: No, tak to budete mít možná šanci, pokud se správně zaregistrujete, můžete se dostat do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Budeme všem držet palce. Slosování bude na konci léta 1. září. Já vám moc gratuluju, sýr je váš, připomínám registraci, no a vy ostatní nespudněte, už brzy budeme soutěžit znovu, stačí nás pozorně poslouchat na Rádio Hana. Mějte se krásně a gratuluju.
1: Jo, děkuju, mějte se, naschle.
2: Výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. La musica italiana. Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravazio.cz.

0: A na konci prázdnin i třídenní zájezd pro dva do Bergama. Užívejte si italské léto na Hané. Muzika italiana. Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
8: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
0: Tohle je Rádio Hana.

0: Johana, znáte to, pošlete děti na koupačku a za týden u nich najdete někde v igelitové tašce zahrabané, zapařené plavky. No, k tomu, komu z nás se to jako dítěti alespoň jednou nestalo. Jsou ale takové plavky, které bychom někde hnít určitě nenechali. Pojďme se s Lukášem mrknout na nejdražší plavky na světě.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v pátek odpoledne.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Přijeme parádní léto. S kolegy chceme, abyste se u nás vždycky dozvěděli něco nového, praktického nebo zábavného. A s naším týmem jsme se bavili taky o tom, kdo má jak drahé plavky. A kdo si najednou pronesl tady u nás v rádiu, hele, a kolik stojí nejdražší plavky na světě? A to bylo něco pro nás. Začali jsme pátrat, prohledávat weby, zajímavosti, rekordy. No a pozor, zřejmě jsme našli vítěze. Tím by měly být diamantové bikiny návrhářky Susan Rosen z roku 2006. Z čeho ty bikiny byly vyrobené? Zapomeňte na polyester nebo elastan. Byly tam pouze diamanty zasazené do platiny, celkem přes 150 karátů. A ten největší diamant měl dokonce 51 karátů. Říkáte si, no, dobře, super. A tak kolik to stálo? Prozraďte. Cena údajně neuvěřitelných 30 milionů dolarů. Wow, no, asi na koupák tady na Moravě bychom si to nevzali. Jenom si představte tu davovou baneku, kdyby vám 2-3 diamanty uplavili do dětského bazénku v akvaparku v Olomouci, v Prostějově nebo ve Vyškově. No, každý by hned pomáhal hledat. Diamantové bikiny za 30 milionů dolarů. Ano, to je další letní zajímavost. Komu ji řeknete jako první?
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Haná.
4: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
5: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní historická zemědělská technika. Floria léto. Výstava, která roste s vámi.
6: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
7: Mauzta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně zasucha. Zasucha? My máme novej trávník.
6: Píšu si zasucha. Volejte i hned 602 489 489.
7: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Pro šmejdi Zlín s Baťapasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťapas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťapas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
9: Máte ucpanou kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se Sezako. Máte plnou žumpu? Vyřeší se Sezako. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se Sezako.
10: Nádvoříčko, první dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský, nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
11: Už tam budem?
12: Nech toho!
11: Každý už tam bude.
12: Přestaň! Je mě vedro!
13: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
2: Rádio Hana.
14: Přejeme.

0: Činasky nám na Rádiu Haná přinesla jediné selhání, které bychom tady na našich vlnách chtěli mít. Na Rádiu Haná si totiž zakládáme na tom, že vám přinášíme nejlepší hudební výběr od pondělí do neděle. Hit za hitem pro vás máme i po 17. hodině dnes v pátek.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Šestý smysl už nám přinese Anna K.

0: bude 17 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy, pojďte si je poslechnout. Rekonstrukcí prochází svatojanský most v Litovli. Nejstarší dochovaný most na Moravě je zavřený pro motorovou dopravu a dávají se do pořádku jeho izolační vrstvy. Pěší po něm projdou. Uzavírka skončí v listopadu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Sportovci na koloběžkách z různých koutů světa ode dneška soupeří v Lipníku. Začalo tu mistrovství světa v koloběhu. Sportovní událost sebou nese řadu dopravních omezení ode dneška do neděle. Jejich přehled najdete na webu report.cz. Přerov hledá nového provozovatele městské hromadné dopravy, který převezme autobusové linky od roku 2028 na dalších 10 let. Město už vypsalo výběrové řízení a nabídky od zájemců bude přijímat do poloviny září. Brzy se tak dozvíme, jestli bude ve městě dál jezdit současný dopravce Arriva nebo ho nahradí někdo jiný. Poslední rozloučení s Milanem Knížákem. Se státními poctami se dnes blízcí a veřejnost rozloučí se známým výtvarníkem a hudebníkem. Součástí obřadu, který začne v 11 hodin ve Strašnickém krematoriu v Praze, bude i státní hymna, vlajka a čestné salvy. Milan Knížák zemřel 26. července ve věku 86 let.
0: Sport.
2: Do třetího kola míří fotbalová národní liga a své zápasy odehrají i kluby z našeho regionu. Do akce jde dnes Prostějov, který se na domácím hřišti střetne s Karvinou od 18 hodin a Kroměříž hraje venku s Duklou Praha taky od 18 hodin.

Zase čeká teplé počasí. Očekáváme jasno až polojasno, nejvyšší teploty vystoupají k 24 až 28 stupňům. Alergici, pilový semafor je celý víkend nahané žlutý, to znamená střední pilovou zátěž. Sezónu má hlavně tomka, šťovík, srha, peliněk, jitrocel nebo třeba kopřiva.

0: za exitem Holice. Hlásíte nám i policejní hlídky, stojí v Olomouci v ulici Lipenská, na D1 na exitu Hulín Západ, na průtahu v obci Lípa na Zlínsku a taky ve Staré Vsi na Rýmařovsku v ulici Potočná. Pohodovou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíc.

k letnímu času zkrátka patří zasloužené dovolené. Od příštího pondělí si ji na 14 dní vybírá i praktický lékař pro děti a dorost ve fakultní nemocnici Olomouc. Bez péče ale nezůstaneme. Akutní případy přibírá zastupující ambulance v prvním patře dětské kliniky a po 15

0: Darium.
1: Nechat dneska někoho soustředěně poslouchat déle než pár minut?
0: Pro ostatní naprosté sci-fi. Nahané, ale máme jiné superhrdiny. Vás!
1: Podle aktuálních čísel radioprojektu s námi totiž trávíte nejdéle času ze všech soukromých stanic.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: To je víc než délka lecjakého filmového trháku.
0: Naše vděčnost nezná hranic a je to pro nás ta nejlepší odměna.
1: Děkujeme.
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
4: Léto je čas slunce, odpočinku i nových příležitostí. Hledáte přivýdělek nebo dlouhodobou spolupráci? Přidejte se k nám. Ve firmě Geisler jsou pro vás dveře otevřené. Zároveň děkujeme všem zaměstnancům, kteří už nyní jsou součástí našeho týmu, za práci, která je často nenápadná, ale každý den zanechává viditelnou stopu. Přejeme vám krásné slunečné dny, plné pohody a dobrých rozhodnutí. Geisler, vaše úklidová firma.
5: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
6: Holba Fest. Akrobacie ve vzduchu, salta nad hlavami a show plná adrenalinu. Moderní cirkus, co propojí energii světla a fakt rizí podívanou. Doraž na Holba Fest a zažij atmosféru, co tě zvedne ze židle. 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
10: Klášterní hudební slavnosti. Šumperk, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník a Šternberg. Výjimečné koncerty v neopakovatelných kulisách Jeseníku, na kterých vystoupí například Adam Plachetka, Pavel Šporcl, Jan Cina, Bára Basiková nebo Vojtěch Pelka. Od června do září. Objevte více na klášterky.cz.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
12: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
1: Rádio Haná.
13: Vaše letní rádio.

0: Tady je Rádio Hana. Máme pátek 7. srpna a s ním i den obzvláště absurdního balení. Takže jestli vám dneska přijde balíček, kde v krabici velikosti lednice najdete jeden balzám Narty zabalený do kilometru bublinkové folie, aspoň víte, co se slaví. Dnešní datum je zajímavé i z mnoha dalších důvodů. Ty už jsme pro vás shrnuli v našem kalendáriu.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Je pátek 7. srpna a svátek slaví každá lada. Všenej, a co dnešní narozeninoví oslavenci? Mezi nimi finalista první řady české superstar Summer Issa nebo agent Mulder z Akta X, americký herec David Duchovny.
3: Mulder, co to znamená?
4: To není jenom ten.
2: Adrese vzpomínáme také na herce a baviče Mojmíra Maďariče. Taky by měl narozeniny, byl ročník 1955 a navždy v našich srdcích zůstane i jako božský Lumír z Dívčí války.
5: Ale těch knížkovi bylo dneska trochu moc. Knížek do hlučný z vlky druží.
2: Ať dnešek stojí za to. Je pátek 7. srpna.
1: Rádio Hana, kalendárium. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
6: Pro šmejdi Zlín s Baťa Pasem. Novou turistickou kartu dostaneš k ubytování ve vybraných hotelích a penzionech. Karta Baťa Pas ti otevře dveře na spoustu zajímavých míst a provede tě po baťovském Zlíně. Využij Baťa Pas do konce září a poznej hlavní odkaz Tomáše Bati. Více na baťufregion.cz.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
9: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
10: Proto ne.
9: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
10: Proto taky ne.
9: Tak proč?
10: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
9: Ale koupil.
10: Fakt?
9: Fakt.
10: Oh, ty jsi nejlepší.
9: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
11: Luskni.cz.
12: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
11: Luskni.
12: Koloběžku nebo spotřebič?
11: Luskni a máš.
12: Luskni.cz. V Mžiku doručíme. Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklový lety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
13: Zdravím všechny posluchače. Cyklový let bez námahy? I to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
12: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
14: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
1: Rádio Hana.
15: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: answer.
1: Tady je Radio Hana.

0: Za chvíli nám na rádiu Hana odbije 6. hodina, vy plujete na vlnách toho nejlepšího hudebního výběru. Pouštíme vám české pecky, zahraniční novinky i lety prověřené hity. Náš playlist vás prostě dostane. Pojďme se mrknout, co pro vás chystáme dál.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Je tady Michal Hrůza.
3: Vrátit, bylo to poslední, co jsem si přál.
0: Těšíme se na CC Catch.
4: Strangers by night.

0: minut.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na další zprávy. S dětmi můžeme v Uničově častěji navštěvovat dopravní hřiště v parku. Do konce srpna tu má rozšířenou otevírací dobu. Vedle víkendů se mohou děti v Uničově učit pravidla dopravního provozu taky v úterý a ve čtvrtek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Dva stánky z náměstí v Mohelnici zmizí. Jak píše mohelnický zpravodaj, narušovali architektonickou koncepci centra. Radnice jeden nevyužitý stánek odstraní úplně a druhý nahradí novou stavbou vyhovující stylu města. Zásadní proměnou projde řeka Desná v Rapotíně na Šumpersku. Brzké úpravy mají ustálit její tok a obnovit průtočnost. Stavbaři umístí do vybraných úseků koryta 34 stabilizačních pásů. Píše o tom web Rapotín.cz. Bourání začíná. Demoliční firma se pustila do vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Musí se odstranit do půlky prosince. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Co dělá?
4: Ten stotunový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z té jižní části postupně z vrchu dolů.
3: Říká ke způsobu bourání vyhořelé budovy ve Zlíně zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
1: Sport.
3: Reprezentační šéftrenérka Petra Škábová pevně věří, že naši plavci na mistrovství Evropy znovu vybojují medaily. Svá velká očekávání prozradila novinářům těsně před pondělním startem bazénových disciplín. Budeme tak českým reprezentantům držet palce, ať se jim tento cíl podaří naplnit a přivezou domů cenné kovy.
1: Počasí.
0: Moc hub srpnových, moc vánic sněhových, to je pronostika na tento měsíc. Houby nám zatím moc nerostou a tak se zřejmě vánic v zimě nemusíme bát. Víme, jak bude. Na houby je poměrně sucho a i víkend hlásí dva dny bez.

0: poslední den týdne měl vyšplhat k 26 až 30 stupňům. Možnost přeháněk nám pak hlásí až pondělí. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme nehodu na D35 na okruhu Olomouce na trase Lipník-Olomouc za exitem Holice. Bouračka dvou osobáků se tu teď dořešuje s policií. Na došetřování havárie si pak dáme pozor taky v Zábřehu v ulici Žižkova. Policijní hlídky nám stojí na D1 na exitu Kroměříž Západ, ve Velké Bystřici v ulici Na Boudě a taky v Lipníku v ulici Hranická. Přejeme vám bezpečnou jízdu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

Rádio Hana. Je to tady, ručičky hodin přeskočily šestku, v kalendáři svítí pátek a to znamená jediné. Pracovní povinnosti můžeme na dva dny hodit k ledu, což je fajn, takové schlazení se nám s nadcházejícím teplým víkendem bude hodit. A když máte na dnešní večer v plánu pořádku,

0: CZ. Dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
1: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku.cz.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Máte ucpa.

0: zmíněnou kanalizaci? Vyřeší se ZAKO. Chtěli byste zmonitorovat kanalizaci? Vyřeší se ZAKO. Máte plnou žumpu? Vyřeší se ZAKO. Potřebujete vyčistit bioplynovou stanici nebo jímku s kalem? Vyřeší se ZAKO.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli

0: dotáhnout Delfína.
1: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
2: Cítíte tu vůni? To už se vaří ten nejlepší guláš široko daleko. Pivovar Jadrníček vás zve na gulášfest plný jídla, piva a zábavy. Kotlíky budou bublat a týmy zabojují o titul krále guláše. V sobotu 15. srpna v areálu u Kapličky v Náměšti na Hané. Přijďte ochutnat a pobavit se.
3: Nádvoříčko, první dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov. Už tento pátek až neděli. A co vás čeká? Divadlo, workshopy, hry, obchůdky, vědomosti, prostě dny plné zábavy. Tak dorazte na nádvoříčko. První dětský nejen divadelní festival na nádvoří zámku Prostějov.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Poslouchejte Hanáci. V sobotu se stavte v příkazích u Olomouce v Hanáckém muzeu v přírodě. Akce je pro malé i velké. Děti se vyřádí ve výtvarné dílně, svezou se na poníkovi a zahrají si hry, které bavily už naše dědy a babičky. Mimořádně otevřena je i Brachova zahrada. Přijďte do příkaz u Olomouce.
7: Rádio Haná. Vaše letní rádio.

0: Posloucháte Rádio Haná, zatmění slunce, fascinující vesmírný úkaz, který lidi přitahuje a ohromuje už od nepaměti. Už za malou chvíli si o něm budeme povídat s odborníkem na slovo vzatým. Do studia za námi totiž dorazil astronom Michal. Pohodlně se usaďte, jdeme na to.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
3: Krásný dobrý den.
2: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
3: A tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako bláze. Ale taky je to tvrdá věda, je to pohled do minulosti, do budoucnosti, je to vlastně úplně všechno, co máme.
2: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval, řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete?
3: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, klidně jako měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
2: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
3: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady na Hané asi 80-85% slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin a 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když budeme mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takovej obrácený srpeček.
2: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
3: No disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste u tečka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď toto svářické sklo, jak jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. No a pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce. To se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
2: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
3: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se slítnou lidi z celého světa.
2: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem, tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace, naslyšenou.
3: Naslyšenou, moc krát díky.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Tohle je Rádio Haná.

0: Rádio Hana.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme

0: počasí.
1: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vyšplhají k 24 až 28 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam rtuť teploměru vystoupá k 21. Vítr bude foukat slabý. Prostě ideální počasí na to vyrazit k vodě. Na Hané se navíc ani nemusíme vyloženě bát, že nás tam poštípou komáři. Jejich aktivita je

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr.

přece neodmyslitelně patří kopeček zmrzliny. Pokud vás ale obyčejná vanilka nebo jahoda nudí, světoví zmrzlináři se předhánějí v divočinách. Co takhle dát si na osvěžení zmrzlinu s příchutí svíčkové, hořčice nebo dokonce česneku a slaniny? Já osobně jsem třeba v Koreji vyzkoušela rajčatovou s bazalkou a můžu vám říct, že člověk může být často překvapený, jak je to vlastně dobré. Ať už si dáte zmrzku jakoukoliv, přejeme vám pohodově prožitý blížící se víkend s rádiem Hana.

nedělá, ale Jaro dělá zaručeně nejlevnější pojištění vozidel. Za internetové ceny a se zázemím více než 40 kamenných poboček. Přejděte na jaropojištění.cz.

0: poslouchejte, užívejte. Olomoucký kraj pro vás připravuje cyklovýlety bez námahy. Více nám o nich prozradí náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder.
1: Zdravím všechny posluchače. Cyklovýlet bez námahy, i to umíme. Vjeďte s naším cyklovozíkem až pro 20 kol na Konicko, Hranicko i do Jeseníku. Jezdíme celé léto každý víkend z Olomoucké tržnice i autobusáku. Více info naleznete na ok.turism.cz v sekci cykloturistika. Těšíme se na vás.
0: Říká náměstek hejtmana Olomouckého kraje Svatopluk Binder. Děkujeme.
2: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Holba Fest. Vůně grilu, špekáčky na ohni, akustická kytara, nebe nad hlavou. Užij si Fakt Rizí horský kemping. Doreš na Holba Fest na Fakt Rizí horský festival 28. až 29. srpna v pivovaru Holba Hanušovice. Více informací na holba.cz.
5: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
7: Zažijte sílu čistého hlasu. Vokální skupina High Five vás zve na exkluzivní koncert Stars Sing, když hlasy září. Čekají vás legendární světové i české hity bez jediného nástroje a v dokonalé harmonii. 18. listopad, Červený kostel Olomouc. Omezený počet vstupenek na sezení jen na smsticket.cz.
0: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě.

0: www.olomouc.cz.
1: Ctihodní poutníci a milovníci starých časů. Na hradě Sovinec se tento víkend konají sokolnické slavnosti. Uvidíte výcvik dravců, ukázky lovu, šermířské turnaje i loutkové pohádky. Nemeškejte a přijďte. Dobrá zábava i historická věrnost jsou zde zaručeny. Tento víkend hrad Sovinec.
2: Rádio Hana.

0: S námi jste prostě v obraze. Čteme za vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli, a pak vám přinášíme přehled toho nejzajímavějšího. Teď už se na něj společně mrkneme.
1: O čem se píše?
2: Začneme v Olomouci. Na Letňáku máme teď v srpnu Shakespeareovky pro dospěláky, ale jsou tu i pohádky pro malé diváky, jako například Tereska a kouzelné autíčko nebo o Pračlovíčkovi. Kompletní program najdeme na www.shakespeareovskeleto.cz. Zdravíme také Přerov, kde hledáme dopravce pro městské autobusy. Jak píše Report.cz, nabídky radnice přijímá do poloviny září. A ještě pozvánka na příští víkend do Šumperku na sobotu s městskou policií na novém dopravním hřišti. Co nás tady vlastně 15. srpna čeká, tak to zjistíme na webu www.šumperk.cz. Tak se mrkněte a my už frčíme dál.
3: Víme, o čem se píše.
1: Radio Haná.
4: Radio Haná.
3: Přejeme večer na jedničku.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana. 80 v 8.

0: Na rádiu Hana startují 80ky po 8. Celá hodina toho nejlepšího, co nám tahle legendární hudební dekáda nadělila. Čekají nás Mike Oldfield, Rolling Stones, Tears for Fears, Soul Sister, Steve Winwood nebo třeba Billy Ocean. Zkrátka playlist, který bychom si na kazeťáku pouštěli pořád dokola, dokud by z toho nepraskla páska. Takže otáčejte volume doprava, protože tohle to bude jízda.
1: Rádio Hana. 80ky v 8.

0: na konci prázdnin i třídenní zájezd pro dva do Bergama. Užívejte si italské léto na Hané. Muzika
1: italiana. Radio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Radio Ohana.
1: Kochou ci są mali pani i psenka vidí kokrhání.
0: Než zakokrhá první ranní kohout, je tu noční směna Rádia Haná. Svěží hity pro všechny, kteří nechtějí nebo nemohou spát. Připojte se k noční směně i dnes jedině na Hané. Jedině na Hané. Jedině na Hané.
2: Rádio Haná.
3: Boj.

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana. 90 v 9.

0: opravdové legendy. Britney Spears, Paul McCartney, George Michael, Vanilla Ice, Army of Lovers nebo třeba Cher. Prostě to nejlepší z 90. pěkně pohromadě. Tak si to pojďme společně užít a klidně si u toho připomeňme i své tehdejší taneční kreace.
1: Rádio Hana. 90. v 9.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Víte, že Elvis Presley nenapsal ani jeden ze svých slavných songů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná.
2: Přejeme

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je pátek 7. srpna a svátek slaví každá Lada. Všenej, a co dnešní narozeninoví oslavenci? Mezi nimi finalista první řady české superstar Summer Issa nebo agent Mulder z Akta X, americký herec David Duchovny.
2: Mulder, co to znamená?
3: To není jenom ten.
1: A dnes se vzpomínáme také na herce a baviče Mojmíra Maďariče, taky by měl narozeniny, byl ročník 1955 a navždy v našich srdcích zůstane i jako božský Lumír z Dívčí války.
4: Ale těch knížkovi bylo dneska trochu moc.
5: Kníže, kdo hlučný, z vlky druží.
1: Ať dnešek stojí za to. Je pátek 7. srpna.
0: Rádio Haná, kalendárium.
6: Rádio Haná.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Děkujeme, že posloucháte. Příští týden nás čeká jedno z nejzajímavějších astronomických představení posledních let na obloze. Nad Moravou budeme moci pozorovat částečné zatmění slunce. Jak výrazné bude, jak ho bezpečně sledovat a proč kvůli němu vyrážejí tisíce lidí na druhý konec Evropy? Odpovědi dnes nabídne náš host. Na telefonu vítáme olomouckého hvězdáře Michala. Dobrý den.
2: Krásný dobrý den.
1: Co pro vás osobně znamená pohled na noční nebe do vesmíru?
2: A tak ten pohled je vlastně úplně všecko. Je to romantika jako bláze. Ale taky je to tvrdá věda, je to pohled do minulosti, do budoucnosti, je to vlastně úplně všechno, co máme.
1: Co byl pro vás dosud největší astronomický zážitek, když jste se na to díval, řekl jste si wow a dodnes si to pamatujete?
2: Asi úplně první bolid, co jsem zahlédl. Možná jako každý z vás už určitě viděl meteor padající hvězdu, ale když to zazáří opravdu intenzivně, opravdu jasně, klidně jako měsíc úplníku, tak se tomu říká bolid. A to jsem viděl, jak letěl asi 10 sekund přes oblohu a potom se ještě dokonce rozpadl na několik kousků. Skoro jako ohňostroj to vypadalo.
1: Příští týden ve středu 12. srpna se budeme koukat na částečné zatmění slunce. Co přesně nad Českem uvidíme, v kolik hodin, jak to bezpečně sledovat, popovídejte.
2: Bude to nejvýraznější zatmění slunce od roku 1999, což možná pamětníci opráší tady tuhletu vzpomínku. A můžeme se těšit na zákryt nějakých tady nahané asi 80-85% slunečního kotouče nám zmizí pod tím měsícem. Musíte vyrazit ideálně na nějaké vyvýšené místo, což tady u nás bude trošičku problém, ale něco se najde. Nějaké vyvýšené místo, kde budete mít dobrý výhled na západ. A od 19 hodin a 19 minut skrz nějakou bezpečnostní pomůcku můžete koukat na to, jak se sluníčko postupně schová za ten měsíc. No a když bude mít krásný počasí, tak uvidíte, jak slunce bude vlastně zapadat jako takový obrácený srpeček.
1: Co znamená bezpečnostní pomůcka? Já si vzpomínám, že v 90. letech jsme se na slunce dívali třeba přes svářické brýle nebo přes disketu.
2: No, disketa rozhodně se použít dá, i když teda úplně bezpečnostní není a hlavně nevím, kde byste u tyčka vůbec splašili. Taková opravdu jako standardní pomůcka, která se dá použít, tak je buď toto svářické sklo, jak jste zmínil, ale chce to ten nejvyšší stupeň, 13 nebo 14, aby to opravdu tlumilo jak to infračervený, tak to ultrafialový záření. No a pokud tady tohle to nemáte po ruce, tak úplně jednoduchou záležitostí je pořídit si brýle na pozorování slunce. To se dá pořídit prakticky úplně kdekoliv, stojí to pár korun a uděláte tím radost celé rodině.
1: Kde v Evropě si užijí lidé úplné zatmění ve středu 12. srpna?
2: Pás totality bude procházet Španělskem, částečně Grónskem a Islandem, no ale ve Španělsku tam to bude opravdu nabitý, protože skrz vlastně celý to střední Španělsko to bude procházet a jak jste říkal na začátku, tam se stýtnou lidi z celého světa.
1: Zatmění slunce budeme sledovat spolu ve středu 12. srpna také s naším hostem, tím byl olomoucký hvězdář Michal. Děkujeme za hvězdné informace, naslyšenou.
2: Naslyšenou, moc krát, díky.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Italské léto na Hané.
1: Buongiorno, Hanáci. Nejlepší prázdninová soutěž pokračuje.
3: Vyhrála jsem Siri, moc se na ně těším.
4: A vyhrál jsem dobrý kafičko.
1: Každý den hrajeme italské hity a rozdáváme skvělé dárky.
3: Vyhrála jsem těstoviny.
5: Máme velkou radost, protože máme rádi celá rodinka.
1: Zapojte se i vy a vyhrajte luxusní zájezd do Bergama.
3: Těším se, že vyhraju i zájezd do Bergama.
4: Pojedu do Bergama.
3: Všichni si užijte léto.
1: Šťastného výherce vylosujeme už 1. září ráno.
3: Ať je italské léto nahané.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Jdeme na další zprávy. S dětmi můžeme v Uničově častěji navštěvovat dopravní hřiště v parku. Do konce srpna tu má rozšířenou otevírací dobu. Vedle víkendů se mohou děti v Uničově učit pravidla dopravního provozu taky v úterý a ve čtvrtek.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Dva stánky z náměstí v Mohelnici zmizí. Jak píše mohelnický zpravodaj, narušovali architektonickou koncepci centra. Radnice jeden nevyužitý stánek odstraní úplně a druhý nahradí novou stavbou vyhovující stylu města. Zásadní proměnou projde řeka Desná v Rapotíně na Šumpersku. Brzké úpravy mají ustálit její tok a obnovit průtočnost. Stavbaři umístí do vybraných úseků koryta 34 stabilizačních pásů. Píše o tom web Rapotín.cz. Bourání začíná. Demoliční firma se pustila do vyhořelé výškové budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně. Musí se odstranit do půlky prosince. K bourání se využívá především obří demoliční bagr. Co dělá?
2: Ten 100-tunový demoliční stroj s tím ramenem prostě s tou výškou na 42 metrů prostě začne těma hydraulickýma nůžkama se střihávat z té jižní části postupně z vrchu dolů jednotlivé patra.
1: Říká ke způsobu bourání vyhořelé budovy ve Zlíně zástupce majitele budovy Marcel Schmidt.
0: Sport.
1: Fotbalová Sigma Olomouc dlouhodobě scháněla hráče na levou stranu obrany a už ho má, potvrdila příchod rychlého švédského obránce Antona Ekerota. Je historicky prvním švédským hráčem v Sigmě.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty vyšplhají k 24 až 28 stupňům. Na horách bude trochu chladněji, tam rtuť teploměru vystoupá k 21. Vítr bude foukat slabý. Prostě ideální počasí na to vyrazit k vodě. Na Hané se navíc ani nemusíme vyloženě bát, že nás tam poštípou komáři. Jejich aktivita je totiž nepatrná až mírná.
0: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Hana posiluju životu, protože mě zpříjemňují život s pěknou hudbou a zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
1: Rádio Hana poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
2: Rádio Hana potřebuju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
3: Potřebuju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslouchala dobrou hudbu.

0: Radiohana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Radiohana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Radiohana.cz.
1: Tady je Radiohana.